0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší Rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Hercules Bivoy 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: No tak možná, že na některých místech je ten ideální správný ranní čas pro Teletubbies, ale na Rádiu Čas Rok naštěstí to tak není. A je tady čas pro ostrý budíček, což chápu, že naše rozmluvy někdy připomínají podobné tvory, ale snad to tak horké nebude.
1: A hele, o tomhle pořadu Teletubbies tvůrci tvrdili, že pomáhá dětem s jejich rozvojem, což mi osobně po několikátém zhlédnutí, byť nechtěném, připadalo hodně zvrhlé. Ostatně podle některých studií docházelo právě k pravému opaku. Děti místo komunikace jenom žvatlali.
0: To je pravda.
1: My jsme s Tomášem na Teletubbies naštěstí nekoukali, až na ty výjimky někdy ve 3 ráno po návratu z gastronomického zařízení.
0: Já ne,
1: ale u nás by to nemělo hrozit.
0: To ne, na druhou stranu, kdo přežil Teletubbies, tak se musel připravit na příchod SpongeBoba. To je za mě podobně jak
1: jo, tak jako... to je mnohem lepší level, ano, samozřejmě.
0: No, nic, ranní pohádky máme za sebou, teď se pojďme věnovat muzice.
1: Připraveni jsou třeba Good Charlotte. Takže jenom fragment Teletubbies a už je to tady.
0: Už to zvatla. Já bych tady měl na skladě třeba Orianty.
1: A jako třetí ochutnávku z našeho snídaňového meníčka můžeme nabídnout Def Leppard.
0: No ale nejprve Martin Fabík, který jakožto vlastně nový člen tady redakce zatím stále chodí včas do práce, nedovolí si zaspat, ale nedones ještě co? Chlebíčky nebo něco? Jo.
1: To teda ne.
0: Já mu to řeknu.
1: Ještě Kristýna Kubanková nám dluží přece tu bábovku, ne?
0: No, tak to přejde na něho, no. Ale teď ho necháme v klidu pracovat, protože jsou na řadě první ranní zprávy a přehled dopravy.
2: Holbarok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
7: Čas rok.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! Chtěl mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 poblíž Holubic. Stala se tady dopravní nehoda. 2 nákladní automobily narazily do svodidel. Dále buďte opatrní v Brně na ulici Jedovnická směrem Brno-Vinohrady. Osobní auto narazilo do svodidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
15: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
16: Rádio Čas Rok. Zprávy.
14: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Nakupování v e-shopech a restauracích bude od srpna bezpečnější a ekologičtější. Evropská unie totiž zavádí nová obalová pravidla, která lidem zaručí zdravější balení jídla. Z krabic na pizzu nebo z kelímku zmizí škodlivé chemikálie a balíky z internetu už nebudou chodit v poloprázdných obřích krabicích plných plastů. V restauracích si navíc lidé časem budou moci vzít jídlo do vlastních přinesených krabiček, což jim ušetří peníze.
7: Morava aktuálně.
14: Moravskoslezský kraj přebudoval křižovatku u průmyslové zóny Mošnov na kruhový objezd. Ten umožní také průjezd nadrozměrné dopravy. Více nám řekla tisková mluvčí Nikola Birklenová.
17: Nový kruhový objezd má mimořádně strategický význam. Je to další kapacitní napojení zdejší průmyslové zóny na nadrazenou silniční síť. Moravskoslezský kraj jeho výstavbou zlepšil dopravní obslužnost významné průmyslové a logistické oblasti kraje a podpořil další rozvoj regionu. Atraktivní průmyslová zóna, která má za cíl lákat další a další investory, kvalitní infrastrukturu potřebuje. Nová okružní křižovatka je pro tuto oblast velmi důležitá.
14: Stavba trvala 10 měsíců a stála přes 30 milionů korun. Ve Zlíně v Otrokovicích se opraví hřiště u polikliniky. Město ho kompletně přestaví a přidá nové herní prvky, bezpečnější povrchy i zázemí pro děti a rodiče. Během prací bude hřiště zavřené a část chodníků v okolí omezená. Nové hřiště by mělo být hotové v polovině září. Český basketbalista Tomáš Satoranský mění klub. Po 6 letech opouští Barcelonu a zamíří do izraelského Hapoelu Tel Aviv, se kterým podepsal roční smlouvu. 34-letý rozehrávač bude dál hrát Euroligu a pomůže týmu, který v minulé sezóně postoupil do čtvrtfinále prestižní soutěže. V Barceloně slavil ligový titul a poslední sezónu strávil jako kapitán mužstva. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Dobré ráno.

0: Něco nám tady tiká, slyšíš to taky?
1: No, slyším to velice dobře.
0: Ale nemějte strach, o žádný pekelný stroj se nejedná. Naopak, tenhle ten zvuk tikajících hodin vlastně tak trošičku souvisí s dnešním datem 16. července.
1: Ano, před 359 lety byl totiž podle všeho patentován princip kivadlových hodin.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Jinak teda tohle má 8 hodin, jo, ten tiko, tak to můžeme nechat klidně proplout, když je jako do Hanze. Jo, dneska úplně v klidu, jo. Jinak teda, oni se trošičku liší ty data někdy, kdy přesně, jako to bylo patentováno, ale co je pravda, tak pod prvními hodinami je podepsán Christian Huygens, což byl jako borec, protože kromě toho, že vynalezl tyhle hodiny, tak to byl nizozemský fyzik, matematik, astronom, horolog a taky vlastně jeden z prvních autorů rané sci-fi.

0: Byl toho hodně.
1: Teda, takový všestranný týpek, dobře on.
0: Byl hodně.
1: No jestli mu do toho tikali tyhle hodiny, nedivím se, jako víš co. To si člověk uvědomí, jak ten čas prostě plyne a chceš ho využít efektivně. Třeba jako Milan Galnár.
0: Ano, vlastně kolega jeho.
1: A vlastně jo, to máš pravdu.
0: Vlastně vidíš to.
1: Takže si dáme horoskopy a zeptáme se Milana, jaký bude čtvrtek.
2: Čtvrtek bude hodně náročný. Tlaku na nás bude požehnaně, naštěstí se nám bude dobře dodržovat řád a disciplína a také budeme v těch tlacích nacházet moudrost a poučení. Dařit by se mělo zamilovanosti a prožívané sexualitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani dnes budou nadmíru odvážní. Lvi by měli s přehledem šéfovat a střelci zaměří svou energii na výdělečné aktivity. Býkům se mohou otevřít nové profesní možnosti. Pany začnou systematicky plánovat své záměry a kozorozi efektivně zúročí své dosavadní úsilí. Blíženci vyjednají skvělé podmínky pro své záměry. Váhy okouzlí okolí svým projevem a vodnáři najdou originální řešení problému. Raci úspěšně promění své pocity v uměleckou či jinou tvorbu. Štíři upevní svou pozici v práci a ryby budou vyhledávat společnost pro ně inspirativních lidí. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner. Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Je 6 hodin 23 minut, my vám ještě jednou přejeme ze studia rádia Čas Rocku pohodové ráno a pojďme se hned povinovat fotbalu, konkrétně tedy fotbalovému mistrovství světa, které už zná své finalisty. Včerejší druhé semifinále, které se odehrálo mezi Anglií a Argentínou, přineslo drama až vlastně do závěrečného hvizdu. První poločas se nesl, řekl bych, v takovém opatrnějším tempu, až na začátku druhé poloviny otevřel skóre pro Anglii Anthony Gordon.
2: Taliafico sice balón zasáhl, ale jenom ho předal Riceovi. Gordon dal první gól!
1: No a už to vypadalo, že země Albion postoupí do finále. Byť, řekněme si, jako skóre 1-0, není žádná jistota, že ano? Jenže tak nějak se uzavřeli a svou pasivní hrou dovolili nejprve Argentincům vyrovnat a poté v nastavení dokonce otočit skóre.
2: Messi. A to je gól! Argentina opět otáčí. Lautaro Martinez tak jako proti Švýcarsku.
1: 92. minuta a bylo hotovo, co? Co ty na to říkáš, Tome, vlastně? Ty tady stojíš tak zaraženě, ale jakožto bývalý pilíř zadních řad v okresním přeboru, máš přehled, tak jak bys to ohodnotil ty? Máš prostor.
3: Tak asi jednoduše, jakože trenér Tuchel vytuchel špatnou taktiku po té bance, no. Ne, jako upřímně to, co předváděla Anglie po střeleném gólu, tak to byl ukázkově hnusný za mě teda autobus. A koledovali si o to. Tam to lítalo prostě jako hele, klobouk dolů před Messim, upřímně, dej si kafíčko. ale zase šlo krásně vidět, co mě na tom baví, na tom sportu, jak funguje ta hlava. Když musíš, jak zapneš, biješ toho soupeře. A naopak zase bylo dojemné, když Anglie dostala druhý gól, jak se snažila během potom 6 minut totálně zvrátit utkání.
1: Jo, a začít na fotbal.
3: A jestli se vrátím k tomu prvnímu poločasu, o kterém jsi mluvil, to bylo fakt otřesný. A já jsem to včera říkal, že to bude uhádaný fotbal, že se bude mávat rukama. A taky to tak vypadalo. No.
1: Ale já jsem totiž, když jsem se koukal na ten první poločas, já jsem chvilkama myslel, že je přerušení hry. Oni tam všichni jenom stáli a koukali na sebe. Jako.
3: Já jsem chtěl jít spát původně. Říkal, já se na to dívat nebudu. No, nakonec jsem se díval až do konce a proto dneska možná vypadá méně čerstvě než obvykle.
1: Každopádně závěr to byl strhující.
3: Byl.
1: My doufáme, že nás čeká také strhující vyvrcholení tohoto šampionátu. V neděli nás čeká tedy finále mezi Španělskem a Argentínou, ale také v sobotu bude na co koukat.
3: Bude, protože o třetí místo si to rozdají Francouzi a Angličané. A jak víme, tahle rivalita trvá vlastně několik staletí, dá se říct. Takže tohle bude zase velký boj.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
0: Holba Rock na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30,000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku.

0: Poté, co Nacho z roku dohráli Three Days Grace, zde máme jednu parádní zprávu pro všechny fanoušky kapely Anthrax. My tak nějak předpokládáme, že už vy, fanoušci, máte červeným zvýrazňovačem v kalendářích označeno datum 18. září, protože, jak asi dobře víte, právě ten den vyjde jejich 12. řadovka s názvem Cursum Perficio.
1: Pánové hodně věříte desce. Chválí zatím to, co dokázali při nahrát. Uvidíme, uslyšíme, ale před pár dny můžeme slyšet něco jiného, a to druhý degustační single, který kapela vypustila ven s názvem The Edge of Perfection, což je mimochodem muzika, kterou můžete slyšet v podkresu. Takže když budu mlčet, tak to uslyšíte.
0: Tak si dáme kousíček ukázky.
1: Pojď na to.

0: jsem nachytil takovou klidnější basát, ale ono se to zase rozjede.
1: Ono se to rozjede hodně a má to taky našlapaný videoklip, který si vzal na starost Oscarový režisér Joel Harlow.
0: Což je chlápek, který má ve svém portfoliu snímky jako třeba Star Trek nebo Alenku v říši divů a své perfektní umění předvádí i v tomhle videoklipu, který vám vřele doporučujeme někde zkouknout, protože to stojí za to, má to krásnou takovou temnou atmosféru, vypadá to úžasně.
1: No a kdybyste chtěli slyšet celou tuhle písničku, tak vám určitě doporučujeme naladit naší odnož Čas rok natvrdo, kde právě můžete slyšet nejen tyhle novinky z dílny Entrex.
0: No a samozřejmě tam cirkulují playlistem i ostatní flákoty různého metalového ostrého ražení.
1: Teď ale pojďme na další muziku tady na rádiu Čas rok, tady jsou Def Leppard, Demolition Man.

0: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: IPčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

0: Také 12 minut před 7 hodinou raní ladíte frekvence rádia. Show z roku je sice brzké ráno, ale mnozí z vás už si přivstali, aby si začali balit věci, protože už dneska začne další ročník festivalu Masters of Rock, takže vytáhnout pěkně vyžehlené džísky, co? Staré Kanady.
1: Já jdu na lehko.
0: Jo? K tomu se dostaneme postupně. Každopádně likérka ve Vizovicích opět očekává tisíce fanoušků, a to včetně tady Tomáše. My jsme o té akci už několikrát mluvili, také včera třeba v rámci letní rokové jízdy, ale chtěli jsme se zastavit ještě u jedné věci.
1: A to jsou počátky, protože na nás včera skočil vlastně ten plakát z úplně prvního ročníku, který proběhl v roce 2003. Mimochodem, já jsem se tady zjistil jako takové důležité údaje o roku 2003, třeba kolik stálo pivo.
0: Kolik?
1: Hele, pivo v roce 2003 průměrně, lahvové neřeším, točená desítka 12 až 16 korun. 12, 15 až 20 korun.
0: Tak to je jak ve skify.
1: Kde jsou ty časy?
0: Přesně tak. Ono, když se podívám na ten plakát a ty hovoříš o těch cenách piva, tak si představte, že dva dny festivalu Masters of Rock v roce 2003 stály 390 korun.
1: No
0: a mohli jste si zajít třeba na Him, Slade, Hammerfall, Die Happy, Overkill, nebo Krištofa.
1: Je tam tučným napsaný, že jo? Tak jako to nebudem dělat, že se to nestalo, no, samozřejmě. A vidíte, jaký byl svět v roce 2003, no. Ono i to pivo za 20 mělo svá úskalí, třeba, že u toho musíte poslouchat Krištof, no.
0: No. Klidně dejte vědět, nebo napište SMSku, nebo klidně pošlete hlasovku, kolikrát jste byli na Masters of Rock. Kdo z vás si pamatuje ten první ročník?
1: Tak, no. Že?
0: No a klidně se přiznejte i vy, kteří se chystáte na letošní. Ten bude. Nebo ten nabídne opět samozřejmě spoustu skvělých kapel, mezi které patří také...
1: No, kdo?
0: No, já...
1: No, Krištof tam není letos.
0: Krištof tam není
1: letos. Ne. Ale budu tam třeba Slaughter to Prevail, na ty se hodně těším.
0: Jo.
1: Marilyn Manson, In Flames.
0: To jsem to měl v playlistu nachystané.
1: Jo? A už tam není.
0: No,
1: odešel. Ušel do Vizovic asi, dobře. Tak dejte vědět, můžeme se o tom pobavit. Pojďme za další muzikou.
2: Posloucháte Ostrý budíček

0: čas roku jsme právě slyšeli kapelou Fall Out Boy a konkrétně písničku This Ain't a Scene Is an Arms Race, kterou kluci napsali jako sarkastickou kritiku hudebního průmyslu a takovou posedlostí celebritami. V textu poukazují na to, že hudba a umění se staly pouhým závodem o peníze a pozornost.
1: Já nechci na nic poukazovat, ale myslím, kdyby si za něma přišel a řekl, hele, borci, uděláte mi to za třetinu ten koncert, tak bys viděl toto, čo jo. Takže asi tak. No, nic. Každopádně v hudbě je třeba vymýšlet témata, ať je o čem zpívat. A to se bude týkat také kapel, které na nás vykouknou skrz rádiový éter po 7 hodině.
0: Ano, bude to třeba Fozy. Ano, tak ten, kdyby si zašel, tak ti zrovna jednu flákne.
1: Ano, protože je to docela řízek Chris Jericho. Ale budu já.
0: Ale co?
1: Hudbu dělají dobrou.
0: Je tak. A nejsou v tom sami. Skvělou muziku dělají také Scorpions.
1: No tak, bodeď, lidi taky dělají už asi 150 let. O něco... Sorry, Klausi. O něco méně hudbu dělá kapela Forest Jump. Mimochodem i tato kapela se chystá, myslím, že do Vizovic. Hrajou, jo, někdy v noci. Ale zrovna, když tam proti ním hraje někdo velký, jako, takže nevím. Ale my si na ně samozřejmě zajdeme i příští týden.
0: Na Hobě?
1: Do Opavy, ano.
0: Tak, ale.
1: Můžeme se s Pepou vykoupat.
0: Tam budou v Primetime.
1: Primetime, ano. K tomu se postupně dostaneme. Nejbližší výhled nám však přináší zprávy.
0: Takže Martin Fabík.
1: Slovo vezme Martin Fabík.
0: Tak jo.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Každý

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě poblíž centra směrem na Pusté Jakartice. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Stále buďte opatrní na dálnici D1 poblíž Holubic. Stala se tady dopravní nehoda. Dva nákladní automobily narazily do svodidel. Pozornost mějte na Vsetínsku směr Jablunka, Bystřička. Probíhají tady práce na silnici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
0: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Stát od ledna příštího roku zavádí novou verzi EET. Poslanci schválili balíček zákonů, podle kterého modernější systém přinese lidem férovější ceny v obchodech a omezí nepoctivé podnikání. Vybrané peníze navíc stát použije na okamžité obnovení daňových úlev. Rodinám se vrací školkovné a pracujícím studentům jejich slevy na daní. V restauracích pak díky novým pravidlům klesne daň na nealkoholické nápoje. Novinkou bude také to, že podnikatelé už nebudou muset automaticky tisknout papírové účtenky. Zákazník je dostane jen na vyžádání.
2: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj dá 10 milionů korun na ochlazení škol a nemocnic v tropických dnech. V areálech přibudou nové stromy, kvetoucí louky, zelené střechy a nádrže na dešťovou vodu pro zalévání. Pacienti, školáci i návštěvníci se tak v horkém létě dočkají příjemnějšího prostředí plného stínu a zeleně. Olomoucký kraj odstartoval hlasování v prestižní anketě Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí 2026. Více nám sdělila tisková mluvčí Eva Knajblová.
3: Letošní ročník jasně ukazuje, že ochrana přírody v našem kraji už dávno není jen o teorii, ale o konkrétních a inspirativních činech. Do finálového výběru se probojovaly inovativní koncepty městské elektromobility, systematická obnova krajiny bránící suchu, ale také komunitní programy, které učí nejmladší generaci vztahu k přírodě.
0: Cílem krajských cen je ukázat, že i malé lokální iniciativy mají obrovský dopad na kvalitu života nás všech. Czech Bowl nabídne souboj favoritů. Ve finále Snapback ligy amerického fotbalu se utkají Nitra Knights a Vysočina Gladiators, tedy poslední dva mistři soutěže. Vysočina bude obhajovat loňský titul, zatímco Nitra se pokusí získat druhé vítězství v historii klubu. Zápas se odehraje v neděli v Nitře. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Čtvrtek, 16. červenec, hladíte rádio Čas Rock a Ostrý budíček, máme 7 hodin 10 minut a v tuto chvíli můžeme zalistovat v rockové kronice.
1: Kámo, tak to je pecka.
0: Jo? Rád ti věřím.
1: Protože my se nejprve vrátíme do roku 1966. Tehdy trojice nadšených muzikantů ve složení Jack Bruce, Ginger Baker a Eric Clapton zakládají skupinu Cream. Ona existovala sice jenom 2 roky, ale zůstaly po ní i stěžení hity jako Sunshine of Your Love, Beach, Strange Brew a také tato pecka White Room.
0: Sunshine of Your Love jsem kdysi hrál.
1: Na flétnu?
0: Na klávesnici, když jsem hrál Guitar Hero.
1: No,
0: a
1: jo.
0: Šlo mi to, když jsem si dal tu nejjednodušší obtížnost. Byl jsem dobrý.
1: Dobře,
0: pojďme na hitparády.
1: Tak jo. Do kterého roku, prosím tě?
0: 2002?
1: Tak jo.
0: V té době se na vrchol britské hitparády dostali Coldplay a povedlo se jim to debutovou deskou Parachutes. V roce 2002 za něj skupina mimochodem následně dostala také cenu Grammy za nejlepší alternativní album.
1: Na debut to není špatné.
0: Dobrý den.
1: Na závěr si dáme ještě jednu perličku. Vůbec nejkratší koncert své kariéry odehrálo v roce 2007 duo The White Stripes. Stalo se tak během jejich vystoupení v jednom kanadském městečku. Po jednom jediném odehraném akordu Jack prohlásil, že v té chvíli oficiálně hráli White Stripes ve všech provinciích a teritoriích v Kanadě. No a společně se svou tehdy už manželkou Meg opustil pódium. Museli mít radost všichni, že?
0: Stačí.
1: Ale celé to dopadlo dobře. Naštěstí se večer ještě vrátili a celý plnohodnotný koncert odehráli. To byl takový vtípek.
0: Jo. Jako,
1: ha, ha, ha.
0: To jsme vás dostali, že?
1: Jo, že.
0: Kam jste šli, když jsme zpátky? Jo? No nic, tohle bylo okénko do minulosti. Teď pojďme na hudební budoucnost, kterou si v následujících minutách vezmou pod svá křídla Pražský výběr.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbaboš a tady je další díl pravidelného pokecu zvaného Backstage. Se mnou frontman kapely Gatecrasher Ondra, zdravím tě. Začátek té kariéry byla angličtina.
2: Jo.
1: Co bylo tím důvodem změnit se na češtinu?
2: Že tomu nikdo nerozumí. Nikdo tomu nerozumí, a i ty, když chceš psat ty texty, píšeš to v angličtině, tak já nejsem rodilej mluvčí, takže ti za chvilku začne docházet slovní zásoba a nejseš schopný vyjádřit to, co bys do toho textu chtěl dát, a když už seš a ten text se ti povede, tak zjistíš, že vlastně tomu nikdo nerozumí. Takže
1: proto, to byl ten hlavní
2: důvod. Protože jsme se rozhodli, že budeme hrát Česká republika, Slovensko, tak budeme hrát česky.

0: Novinka týdne.
1: 9 let čekání je u konce, plantážníci. YouTube nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to YouTube jako YouTube. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za 7 horami, 7 řekami, 7 benzínovými pumpami, hluší, pydlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bono, Vox a spol. Tak co vy na to? YouTube Street of Dreams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: léta extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

0: Glass Rock.
1: Ani dnes nemusíte mít obavu a strachovat se, že bychom vynechali letní rokovou jízdu.
2: Ne.
1: Naše kola se roztáčí i 16. července a dnes to budou lístky na akci, která proběhne z kraje listopadu v Ostravě, konkrétně v klubu Garáž.
2: Takže s předstihem. No a zpozornět by měli hlavně všichni fanoušci Power / Speed Metalu. Zastávku v Ostravě mají totiž v plánu během svého podzimního turné Glory Hammer. Za touhletou kapelou stojí Christopher Bowes, kterého můžete znát mimochodem také jako zpěváka Elstorm.
1: Ale tady má na starost převážně klávesy, ale je to hlavní tvůrčí mozek kapely Glory Hammer. V říjnu jim vyjde nová deska, v pořadí pátá, s názvem Space 1993 Wrath of Call Korlia Virliat. Příběhově navazuje už na starší desku.
2: Krkolomný název, co?
1: No, to je i krkolomná tvorba, protože se zaobývá právě tématy fantazie a podobných prvků. A jak říkám, navazuje už na desku z roku 2015. A sleduje prince Anguse McFay pátého. Bez tému, kdo to je. Ale sleduje ho v boji proti černému čaroději v budoucnosti.
2: To zní dobře.
1: Jak to dopadne.
2: No, díky rádiu Čas Rok můžete 5. listopadu na tenhle ten koncert vyrazit zadáčo. Co ovšem musíte splnit, tak to je základní podmínka naší soutěže. Musíte znát správné znění výherní věty. Každý den jiná věta, po každé jiná. Dneska pro vás máme jednu takovou krásnou. To začneme rozekrývat vlastně za malou chviličku, ale jako vždy si předtím, než vám prozradíme první slovo, pustíme nějakou muziku. My Chemical Romance.

0: Class Rock.
1: Vracíme se zpět a společně s námi je tady jeden důležitý údaj, respektive jedno důležité slovíčko, které se vám dnes bude...
2: náramně hodit.
1: Se vám dneska bude opravdu hodit. Jo, jo.
2: My prozradíme, že to slovíčko neznamená včera ani zítra, ale něco mezi tím. A jak už dneska Tomáš naznačil, bude to velmi jednoduché.
1: Ano.
2: Protože první slovíčko dnešní výherní věty zní dneska.
1: Dneska. Dneska se může vyvíjet různými způsoby. Jak? To se... částečně rozvíte ještě od nás, protože v rámci ostrého budíčku zazní i to druhé. V tuto chvíli se zapamatujte nebo zapište dneska.
2: Tak jo, to je všechno.
1: To je všechno, co jsme chtěli říct.
2: Dneska.
1: Dneska.
2: Tak jo.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas Rock. Čas Rock.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Hledáte jistou práci?
10: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
9: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
10: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
9: Chci do Tatry CZ.
10: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na tatra.cz.
11: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
0: Letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších.
12: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Holba Rock na grilu je tady a vy se můžete těšit i na kapelu Ballistic.
1: Jo, čau to bando, hej, bohužel nebudu moc dojít na zkoušku, protože jsem zase v práci na cestách. Mohli byste prosím natočit tu pozvánku na ten festival Holba Rock na grilu toho 25.7.? No však víte, u toho Stříbrného jezera v Opavě. Jo, a nezapomeňte říct, že tam budou tři sestry a Ivan Mládek. A ještě k tomu klipu, já nevím, vemte si třeba kytary a pořádně to tam rozjeďte. Nic, tak čus, musím letět.

0: dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: 7 hodin 56 minut a my jsme v polovině čtvrtečního ostrého budíčku.
1: To utíká.
0: Utíká. Kdybyste šli dneska někam na procházku, nebo třeba si šli koupat. Utekli. A potkali úžovku.
1: No.
0: Nebo slepíše, no slepíše ne vlastně, to ne. Ale třeba kobru, nebo anakondu.
1: U nás na zahradě prý je nějaký had, říkala tchyně.
0: Anakonda?
1: No, prima metr. Tak to bude anakonda.
0: Já jsem viděl v zoo minulý týden asi největší anakondu v životě, ta fakt byla velká. No nic, ale kdybyste potkali anakondu, buďte na ní hodní, neházejte po ní klacek.
1: Ano.
0: Naopak se s ní můžete rozdělit o svačinu. Proč? Dozvíte se.
1: Ano. A k tomu nás čeká pozvání do kina na jeden asi z nejočekávanějších filmů tohoto roku.
0: K tomu muzika v podání Foo Fighters.
1: Každý má ten metr trochu jinak. Jo? Pro někoho metr takhle a pro někoho zase tak. Hele.
0: No, dobře, no.
1: No, dáme dál. Muzika Running Wild.
0: Co takový metr piv?
1: No, a vidíš.
0: A jsme toho, že jo. No. No nic. Budeme přemýšlet dál a k tomu si pustíme Lauter.
1: A nebudou chybět ani zprávy, které má dneska po ránu na povel Martin Fabík, tak mu předáváme slovo.
0: A já si to jdu mezi tím vyřídit s tou mouchou, co mi tady otravuje pořád.
1: Pošli na ní hada.
0: Proč nelítá na tvojí straně? Proč otravuje mě?
1: Víš, na co se dají mouchy?
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
6: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
7: Řidiči, stále si dávejte pozor v Opavě poblíž centra směrem na Pusté Jakertice. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní na trase Brno-Lanžhot, probíhají tady práce údržby. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte na Vsetínsku směr Jablunka-Bystřička. Probíhají tady práce na silnici. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
9: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Motorek v Česku rychle přibývá. V registru je už téměř 1,5 milionu motocyklů a další stále přibývají. Roste také zájem o kurzy v autoškolách a o koupi nových strojů. Lidé dnes častěji vybírají lehčí motorky, skútry nebo modely s automatickou převodovkou. Odborníci proto připomínají, že s větším počtem motorkářů je důležité dbát na bezpečnost na silnicích.
10: Morava aktuálně.
7: Frýdecko-Místecká radnice zavádí další ze změn světelné signalizace, konkrétně na hlavní třídě. Více nám řekla mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
11: Semafory u bývalého autobusového stanoviště budou opět funkční. V polovině července město zahajuje rekonstrukci tamního signalizačního zařízení, které dlouhodobě není v provozu. Změna souvisí jednak s modernizací telematické sítě ve městě, stejně jako se sérií plánovaných úprav hlavní třídy, které mají vést k jejímu sklidnění po otevření obchvatu města.
7: Přípravné práce začaly 15. července a částečně je omezena doprava ve směru na Příbor. U Olomouce u Majetína vznikla nová odpočívka na dálnici D55. Nabídne místa pro auta, kamiony, autobusy i karavany. Řidiči zde najdou také čerpací stanici, dětské hřiště a prostor pro odpočinek. Otevře se po dokončení navazující části dálnice. Nové zázemí má zlepšit komfort řidičů na trase mezi Olomoucí a Přerovem. Argentina porazila v semifinále mistrovství světa Anglii 2-1 a postoupila do finále. Anglie sice vedla 1-0, ale Argentina v závěru dala 2 góly a zápas otočila. U obou branek asistoval Lionel Messi. Ve finále, které se hraje v neděli, nastoupí Argentina proti Španělsku. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
9: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Rage Against the Machine právě dozněli na frekvencích Rádia Čas roku a my se od muziky přesuneme k pohyblivým obrázkům, protože právě dneska vstupuje do kin snímek, na který se čeká už hodně dlouho, Odyssea od režiséra Christophera Nolana. Vlastně už, pokud se nepletu, někdy před rokem šli koupit lístky na jeho premiéru, což je věc celkem nevídaná. Na druhou stranu není divu, protože očekávání jsou opravdu veliká.
1: Možná až moc. Ono něco podobného možná zná i Steven Spielberg, což je takový úděl těch úspěšných režisérů, že vlastně každý film, který natočíš, tak všichni čekají revoluci, že to bude něco velkého, velkolepého. Potom jako jsou někteří zklamání. Já si tak totiž říkám, nestačí přece jenom dobrý film natočit. Já nevím, co to vždycky všichni čekají. Jo.
0: No pojďme, zásadně máš pravdu.
1: No, pojďme si říct, kdo to byl vlastně Odysseus.
0: Tak pojď,
1: začni. Byl to jako vlastně bajný hrdina. Jestli vám něco říká Troja, trojský kůň, tak právě Odysseus byl údajně ten, kdo vymyslel nápad s tím koněm.
0: Aha.
1: No, jenže když skončila trojská válka, dobili Troju, no tak co tak budeme dělat? Jdeme domů.
0: No jasně.
1: No. Teda jenom, on že... původně chtěl se dostat domů. No.
0: Původně chtěl, no. No, vyšel si na takový výlet.
1: On, proto... no.
0: Ten film trvá nějaké 3 hodinky, jo. A teď navážu na tu cestu, protože nakonec to není vlastně moc, když si uvědomíme, že ta Odysseova cesta původně měla trvat pár týdnů a protáhla se na 10 let.
1: Na 10 let. Během té plavby rozlobil bohy, kteří mu to totiž stěžovali.
0: Nějaké sirény, začal oblubovat.
1: Ale třeba na jednom ostrově strávil, myslím, 3 roky, kde dokonce splodili nějaké potomky, takže asi nebyl tak jako horký. No.
2: Se vrací domů.
3: Vykonat pomstu.
4: Vykonat vše.
0: A tak mi napadá, že možná než vyrazíte do kina, tak byste si mohli nejprve pustit film Troja, protože Odyssea je vlastně takové, dá se říct, de facto pokračování toho, co bylo potom. Ukázky vypadají opravdu parádně a co se obsazení týče, objevuje se zde na plátně jedna hvězda vedle druhé. Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland a mnoho dalších.
1: Jich tam hodně. Zatím s tím mají problém jenom, řekněme, takový ti vyznavači správných barev herců, ale jinak je film poměrně chválen. Akorát, dejte si pozor, na jakou verzi vyrazíte. Zároveň včera totiž byly vypuštěny ukázky jiné Odyseje, kterou natočilo studio Asylum, což jsou ty nechválně pro studii, co točíte jako Bčka, Cčka, Dčka, Fka.
0: Jo, ty žraloky letající a tak.
1: Což je jako mimochodem skvělý business plán, jako vždycky, jo, ale pozor, ať fakt nejdete na špatnou Odysseu.
0: Vlastně tak. Já tu skutečnou Odysseu si nenechám v kyně určitě ujít, vezmu si polštářek pod zadek a pořádnou zásobu popcornu.
1: No, určitě, no. Já se na to taky chystám. Bohužel mi teď do toho skočily ty vizavice, takže si musím počkat, ale jen co dozní poslední toho nejmerili na Mensta v neděli v noci.
0: Tak jdeš do kina.
1: Tak už se, no, to můžu jít, ale asi mi neotevřou. Ale už se budu soustředit na nějakou tu promítačku.
5: Rádio Čas Rok. I v létě hraje

0: Dneska máme kalendáře natočeny na čtvrtek 16. července. Letní prázdniny jsou pěkně v plném proudu, což je vlastně samo o sobě dobrá zpráva. Ke všemu jsme zase o kousek blíže víkendu, někomu začíná už dnes.
1: Pracovní.
0: Určitě, samozřejmě. A o stupínek větší radost, nebo důvod k radosti mají dneska všichni, kterým bylo do vínku dáno jméno Luboš.
1: Ano, protože...
2: Dneska svátek má, bude pařba šílená.
0: Tak uvidíme, jaká bude pařba.
1: Tedy všichni ti, co jsou pojmenovaní, řekněme, takovým slovanským původem, význam by se dal volně přeložit jako milý či příjemný. To musíte posoudit vy, jestli znáte nějaké.
3: Jsi zvyklý hrát s bránícím pravým křídlem?
4: Už mi nikdy netýkaj, rozumíš?
1: Takže pozor, záleží na jakého Luboše natrefíte, ale milí pánové, my vám určitě za celou naši bandu přejeme všecko nej.
0: Samozřejmě, můžeme pozdravit také na Slovensko, kde mají v kalendáři své místo rezervování Drahomír společně s Růd.
1: K tomu tady máme i několik svátků extra navíc, ale ty vám řekneme za malou chviličku, vydržte s námi.

0: kolíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: O tom, že svátek slaví všichni Lubošové, o tom jsme s Ivem hovořili před malou chviličkou a zároveň jsme také slíbili, že tady máme pár svátků navíc, takže co dnes můžeme oslavit? Můžeme syčet společně, protože máme Světový den hadů.
1: Světový. Je to had, had, nesa had,
2: had, je to had, had, nesa had. A u zvířat co?
0: Proč bych si nemohl šáhnout na hada?
2: Můžeš, no. Klidně. Nebudu to nechci komentovat. Mě vždycky napadnou takové blbosti. Hele, zůstaneme u zvířátek, protože slaví také všechny morčata. Morče, ty jsi nejlepší přítel můj. To mě napadá, že vlastně hadí a morčata, to je velmi zajímavé spojení zvířátek z opačného konce potravního řetězce.
0: Napadlo, že tohle si zrovna zpívá ten had, když ví to morče.
2: Jo, jo. To taky, no. Nejlepší přítel můj. Mu na to skočí.
0: Pojďme dál, pojďme, když jsme tady nakousli, co se dá zakousnout, tak no. Taky máme všechno pro fanoušky špenátu, protože ti můžou také slavit. 16. červenec je totiž zeleným zvýrazňovačem ve všech kalendářích zvýrazněno, že máme den této pochutiny.
2: Takže super zelený.

0: Ideální nápad, jak to dnes oslavit, dejte si špenát třeba s výpečkama a pak to zažerte třešněma.
1: A nezapomeňte nakrmit svého hada. Morčetem samozřejmě.
0: A když dáte do toho morčety třešní, tak to bude mít taky parádní.
1: Tyjo, nádhera. My vás budeme krmit muzikou. Tu nadcházející opatří na našem playlistu Presidents of the United States of America.

0: Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: prostřednictvím kapely YouTube jsme se na chviličku dostali do Irska, ale v rámci následujícího vstupu zavítáme úplně do jiné země.
1: Víš o tom, že jsi mi zkazil nejlepší část písničky teď, jo?
0: Ale prosím tě.
1: No, si to pustím potom, bez tebe ještě v autě. No, ale my se podíváme do Francie, protože tam několik šílenců prohání svá kola, a to v rámci Tour de France. Včera byla na programu 11. etapa, která vlastně oproti těm předchozím horským zkouškám nabídla poměrně klidný průběh.
0: No, klidný. Hlavně se jelo hodně rychle. Cyklisté tuhletu trať vzládli v rekordním časovém průměru 50,9 km v hodině.
1: Jako,
0: jede, že jo. Přičemž úplně nejrychlejší byl nakonec 26-letý sprinter Cyrin Wierenxult, který šlápl už 400 metrů před cílem do pedálu a vlastně v tom hromadném dojezdu překvapil úplně všechny největší hvězdy, které si chystali, že to prostě obhájí oni.
2: A další. Tak teď nastoupil.
3: To je Casebol.
2: Casebol, který hledá, kde má Olafa Jaspera Marenčel. Podívejte se, s jakou výhodou. Jasper Philipsen už musí jít po něm.
4: Dojede ho.
2: Jasper Marenčel, ta Jasper Philipsen nejblíže za ním.
4: Ještě Koj.
2: Je tam také Olaf Koj, ale Marenčel to dotáhl, tak to byl neuvěřitelný kousek.
1: Komu se naopak závěr moc nevyvedl, tak to byl český mladík Pavel Bittner, který se půl kiláku před cílem nechal vlastně tak nějak zavřít a obsadil nakonec 22. místo. Na druhou stranu úplně v klidu může být tady Pogačar. Tedy nadále jede skvěle, poznáte ho podle toho, že má na sobě žlutý trikot. Slovinec vede aktuálně pořadí přes 3,5 minuty a na druhého Jonase Vingegaarda nestrácí. Má vlastně tolik.
0: Náskok.
1: No,
0: dneska dostanou opět příležitost předvést se sprinteři. 12. etapa nabídne 179 km, odstartuje ze slavného závodního okruhu Magny-Cours a zavede závodníky do Chalon-sur-Saône. No a i když se v závěru postaví závodníkům do cesty jeden takový malý kopeček, měli by si sprintersky založené týmy situaci pohlídat.
1: Tolik tedy od nás informace o staré dámě. Ivo bude pokračovat zítra určitě, budeš sledovat.
0: Ano.
1: V tuto chvíli nás ale čeká muzika.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Pět minut před devátou dozněli na čel z roku Disturb, no a před námi je poslední čtvrtina dnešního vydání Ostrého budíčku.
1: Ano, míříme směle dál a my tady máme zasnou návštěvu ve studiu, nás tady začíná navštívil Dušan, čau.
2: Čau.
0: Nepřišel s prázdnou, no, za co jsme mu velmi vděční.
1: Já bych se u toho chtěl trošičku pozastavit, protože mám lehké podezření, že pánové trošku nepočítali s tím, že... Pojď si k mikrofonu. Pánové trošku nepočítali s tím, že tady budu, takže si tady nosí nějaké buchtičky nebo něco. A jak si Ivoraška se zapomněl zmínit, že tady vůbec Dušan přijde, že?
0: Já jsem se díval na rozpis a ty jsi vzal na čtvrtek volno a říkám, Dušan, můžeš. A Dušan pak přišel, přinesl krabici, jenže mezi tím já jsem zapomněl, že je čtvrtek. No. A teď se budu muset rozdělit, že?
1: No, víš co, já nic nechci, já jsem se urazil.
0: Ale jen si dej. Dobře. Je to hodně pro všechny.
1: Vypadám být,
0: ještě zůstane i pro Honzu.
1: Jo?
0: A ten toho sní hodně.
1: Dobře, Dušan, jak se máš mimochodem?
2: Mám se dobře, po dovolence.
0: No. A jak bylo, povídej, kde jste byli?
2: Byli jsme v Kalabrii v Italii, bylo super.
0: Vypadáš nějak opáleně.
2: Teploučko, jsem trochu černý. No?
1: Vypadáš, jak kdybys byl na sobce.
0: Přes ty kérky stejně není poznat, že je opálený.
2: Ne, bylo fajn, no, ještě to dojedem 4 dny a zase do práce.
0: Jo. Už se nemůžeš dočkat určitě.
2: Jo.
1: Co vlastně teď jako ti vaši zákazníci jí, když 2 týdny nejezdíš? Tak jste jim nachystali balíčky na 2 týdny?
2: Ne, pořád to jede stejně, akorát tam je náhradník.
1: Jo? Tak to je dobře, nikdo netrpí hlady.
2: Funguje to i bez nás.
1: Dobře, my jdeme dál i s Dušanem, po 9. hodině dáme si, co si dáme, třeba Blacktop Mojo?
0: Může být. Do 90. se vrátíme společně s Nirvánou.
1: No a česká muzika, tak ta bude například v zastoupení Panoptika.
0: No a zatímco my tady budeme žvíkat koláčky a zákusky, tak se slova ujme Martin Fabík, protože ten má pro vás připravené čerstvé dopravní informace a také zprávy.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
9: Kde to hoří?
10: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
9: www.hphservice.cz.
11: Stále si dávejte pozor v Opavě poblíž centra směrem na Pusté Jakertice. Srazila se tady 2 osobní auta. Na místě jsou složky integrovaného záležitosti.

0: poblíž Bedřichovic. Osobní auto se střetlo s nákladním. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčka.pujcovna.cz.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
0: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Nakupování v e-shopech a restauracích bude od srpna bezpečnější a ekologičtější. Evropská unie totiž zavádí nová obalová pravidla, která lidem zaručí zdravější balení jídla. Z krabic na pizzu nebo z kelímku zmizí škodlivé chemikálie a balíky z internetu už nebudou chodit v poloprázdných obřích krabicích plných plastů. V restauracích si navíc lidé časem budou moci vzít jídlo do vlastních přinesených krabiček, což jim ušetří peníze.
2: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj přebudoval křižovatku u průmyslové zóny Mošnov na kruhový objezd. Ten umožní také průjezd nadrozměrné dopravy. Více nám řekla tisková mluvčí Nikola Birklenová.
3: Nový kruhový objezd má mimořádně strategický význam. Je to další kapacitní napojení zdejší průmyslové zóny na nadrazenou silniční síť. Moravskoslezský kraj jeho výstavbou zlepšil dopravní obslužnost významné průmyslové a logistické oblasti kraje a podpořil další rozvoj regionu. Atraktivní průmyslová zóna, která má za cíl lákat další a další investory, kvalitní infrastrukturu potřebuje. Nová okružní křižovatka je pro tuto oblast velmi důležitá.
0: Stavba trvala 10 měsíců a stála přes 30 milionů korun. Ve Zlíně v Otrokovicích se opraví hřiště u polikliniky. Město ho kompletně přestaví a přidá nové herní prvky, bezpečnější povrchy i zázemí pro děti a rodiče. Během prací bude hřiště zavřené a část chodníků v okolí omezená. Nové hřiště by mělo být hotové v polovině září. Český basketbalista Tomáš Satoranský mění klub. Po 6 letech opouští Barcelonu a zamíří do izraelského Hapoelu Tel Aviv, se kterým podepsal roční smlouvu. 34-letý rozehrávač bude dál hrát Euroligu a pomůže týmu, který v minulé sezóně postoupil do čtvrtfinále prestižní soutěže. V Barceloně slavil ligový titul a poslední sezónu strávil jako kapitán mužstva. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Tak nejprve tady máme jednoho bubeníka.
1: Tak můžete si dát kafičko, tohle solo totiž trvá asi 2 minuty. Ale já vám prozradím okol sedma.
0: Já vám si tím prozradím, že se jedná o Stewarta Copelanda, který, je pravda, bude potřebovat poměrně větší dort, pokud by do něj chtěl zapíchnout všechny svíčky. Bude jich totiž k dispozici a k potřebě 74. A
1: pokud náhodou nevíte, jak Stewart bývá v komunitě hudebních fančmakerů považován za jednoho z vůbec nejvlivnějších bubeníků. Angažuje se v mnoha projektech, přičemž jeho domovskou kapelou je ale bez pochyby The Police. Ostatně právě o ní natočil v roce 2006 také film.
0: Je členem rock'n'rollové síně slávy, bubenické síně slávy a takový renomovaný hudebník Rolling Stone ho zařadil do top 10 bubeníků všechno.
1: A není divu. Pojďme na druhé jméno, kterým je Ed Kovalčik, který dneska slaví 55 let. Fanoušci skupiny Live určitě vědí, že se jedná o jejich zakládajícího člena zpěváka, který má ve svém portfoliu zařazeny i 2 sólové desky.
0: K jeho osobě se váže také kontroverze, ke které došlo právě ve spojitosti s jeho domovskou kapelou Live. Poté, co z ní na nějaký čas odešel, tak ostatní 3 členové ho hnali před soud, a to kvůli autorským právům a nevhodnému chování. Před 3 lety se ale Ed ke skupině vrátil, koupil si práva na její vlastnictví, teda okamžitě vyhodil posledního z původních členů, což byl kytarista Chet Taylor, no a od té doby zase kapela koncertuje.
1: Někdy to tak je, nebývá to vždycky úplně ideální ve světě rockové hudby, co se budeme povídat. Takových případů jsme zažili.
0: Opáráno.
1: Každopádně, ať je to jakkoliv, Edovi přejeme také všechno nejlepší k narozeninám a posíláme další muziku.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
10: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
11: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Čtvrtek, 16. červenec, a to znamená, že víkend se blíží. Pojďme si podívat, kam můžete zajít. No, nemusíte vlastně čekat ani na víkend.
2: Můžete vyrazit hned.
1: Opakujeme, už dnes začíná, myslím, že 22. ročník festivalu Masters of Rock. Tradiční místo Vizovice, areál Likerky, bude všeho dost. Jídla, pití a hlavně kapel. Namátkou vybíráme ty největší hvězdy Halloween, kteří oslaví 40 let na scéně. Arch Enemy, Marilyn Manson, Udo, In Flames a mnoho další.
2: Tam je výhoda, že v té Likérce asi nedojde nikdy chlast.
1: Ne.
2: To nevypiješ.
1: Ty to vidíš na těch lidech potom.
2: Pojďme ale na další akci. Já bych vás chtěl pozvat na soutěž nejlepších dřevorubců a řezbářů, kteří se sejdou v neděli 19. července do Vendrinského parku. Ten ale nebudou kácet, ale v různých disciplínách budou soutěžit právě o titul nejlepšího dřevorubce. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří se přijdou jenom podívat na čumendu, protože pro návštěvníky bude připraven bohatý program. A pokud máte doma zlobivé děti, tak tam třeba nařežou i jim.
1: Klidně, zajděte, tahle akce je tradiční a opravdu stojí za to, je to velice fajn. Od nás tipy, teď pojďme na muziku.

0: Class Rock.
1: Každý den jedna věta a k tomu sada vstupenek, to je v krátkosti princip naší letní rokové jízdy. Dneska soutěžíme o dvě vstupenky na trojité power metalové kombíčko Gloryhammer, Majestica a Arion. Tyhle tři kapely můžete vidět a hlavně slyšet na jednom místě.
2: Ano, 5. listopadu 2026 v ostravském klubu Garáž. Od 19 hodin by to všechno mělo vypuknout. No a vy můžete, jak říká Ivo, být zadarmo na téhle akci, stačí skládat vítěznou větu. První slovíčko máme za sebou, teď je na čase získat. Prozradit to druhé.
1: A uvidíme, kdo vyhraje.
2: Kdo vyhraje, ano. Vyhraje je druhé slovíčko, takže si ho připište k tomu prvnímu, nebo jestli máte dobrou hlavu, tak si ho uložte v mozkovně.
1: Není to tak složité.
2: Je to na vás.
1: Uvidíme tedy, kdo vyhraje dneska. Každopádně z ostrého budíčku je to asi všechno, ne?
2: Je to
1: co
2: všechno.
1: Jsme měli říct.
2: Já myslím, že jsme řekli i to, co jsme neměli. Bylo toho dost.
1: Tomáš se balí a mizí vstříc zážitkům.
2: Podotýkám, že pracovně.
1: A pracovně, ano. Samozřejmě, na Masters of Rock, tak já ti přeji, jak se ti tam líbí.
2: Já ti děkuju, no, já ti pak řeknu, jaký to bylo.
1: No, popovídáš mi, dobře.
2: Dobře.
1: A my ostatní se uslyšíme zase zítra v 6.
2: Tak si to užijte, to já budu spát, ne, abys mě budil.
1: To víš, že ne.
2: No, dobře. Mějte se, čus. Letní rocková jízda, jedeme v tom

0: Parok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
10: Stavebniny Janí.
9: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
11: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
12: Volejte bezplatně 800 800 872.
13: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rok ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

0: Buďte zdraví, rokeři, bude 10 hodin, no a to znamená, že vládu nad studiem Rádia Čas Rok už přebírá Honza Prokeš, no tak se do toho dáme. Máme před sebou 5 hodin a odstartuje to třeba King Diamond, taky Škorpíci. A nebo Neon Fly. Znovu Milan Gelnár, který nám prozradí, jaký že ten čtvrtek bude, k tomu se mrkneme na jeden festivalek, no bude to opravdu hodně. Tak jo, tak pěkné dopoledne, přátelé.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz

0: www.horkon.cz. Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
1: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici Polská. Stala se tady dopravní nehoda 3 osobních vozidel. Dále buďte opatrní na dálnici D1 směrem do Brna v oblasti Javůrek. Provádí se tady údržba a opravy svodidel. Pozornost mějte na Vsetínsku směr Jablunka Bystřička. Probíhají tady práce na silnici. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
0: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Stát od ledna příštího roku zavádí novou verzi EET. Poslanci schválili balíček zákonů, podle kterého modernější systém přinese lidem férovější ceny v obchodech a omezí nepoctivé podnikání. Vybrané peníze navíc stát použije na okamžité obnovení daňových úlev. Rodinám se vrací školkovné a pracujícím studentům jejich slevy na dani. V restauracích pak díky novým pravidlům klesne daň na nealkoholické nápoje. Novinkou bude také to, že podnikatele už nebudou muset automaticky tisknout papírové účtenky. Zákazník je dostane jen na vyžádání.
0: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj dá 10 milionů korun na ochlazení škol a nemocnic v tropických dnech. V areálech přibudou nové stromy, kvetoucí louky, zelené střechy a nádrže na dešťovou vodu pro zalévání. Pacienti, školáci i návštěvníci se tak v horkém létě dočkají příjemnějšího prostředí plného stínu a zeleně. Olomoucký kraj odstartoval hlasování v prestižní anketě Cena veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí 2026. Více nám sdělila tisková mluvčí Eva Knajblová.
3: Letošní ročník jasně ukazuje, že ochrana přírody v našem kraji už dávno není jen o teorii, ale o konkrétních a inspirativních činech. Do finálového výběru se probojovaly inovativní koncepty městské elektromobility, systematická obnova krajiny bránící suchu, ale také komunitní programy, které učí nejmladší generaci vztahu k přírodě.
1: Cílem krajských cen je ukázat, že i malé lokální iniciativy mají obrovský dopad na kvalitu života nás všech. Czech Bowl nabídne souboj favoritů. Ve finále Snapback ligy amerického fotbalu se utkají Nitra Knights a Vysočina Gladiators, tedy poslední dva mistři soutěže. Vysočina bude obhajovat loňský titul, zatímco Nitra se pokusí získat druhé vítězství v historii klubu. Zápas se odehraje v neděli v Nitře. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas Rock všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Gatecrashers ti se už tuto sobotu ukážou na Vizovických Mástrech, kteří startují už dneska. Už dnešního poledne. No, tak jestli se tam chystáte, tak určitě si to užijte, protože tento čtyřdenní maraton startuje Flaret a Rádio Čas Rok tam samozřejmě taky bude. Tak se klidně stavte za námi do stánku, naše holky vás velice rádi přivítají a hodí řeč. A kromě toho bude možné i v klíčovacím studiu televize Rebel vyhrát skvělou cenu. No, tak se dobře bavte, určitě se tam uvidíme a my jedeme dál. Krobot anebo King Diamond.
1: Čas Rok. Čas Rok.

0: formace Krobot. No a před námi je na rádiu Čas Rok kdo jiný než Milan Gelnár, který nám prozradí, cože nás dneska čeká.
1: Pátek bude poněkud rozporuplný. Pro ty, co nemají dovolenou, se bude uzavírat pracovní týden, což pro někoho bude znamenat úlevu a triumf, a pro jiného zase nutný čas na regeneraci. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou plánovat novou budoucnost. Lvi zakončí týden absolutní pohodou a střelci budou mít příjemný pocit z dobře odvedené práce. Býci si mohou užívat nezávazného flirtování. Pany budou dobíjet své baterky a kozorozy by měli po těžkém týdnu plánovat odpočinek. Blíženci budou zažívat pocity vítězství. Váhám se může konečně ulevit a vodnáři mohou rozmýšlet nad nějakou originální milostnou strategií. Hradci by měli mít pocit úspěšně zvládnutého týdne. Štíři se mohou stahovat více sami do sebe a ryby by měly nadšeně pokračovat ve svých tvořivých aktivitách. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
0: Nebojte, nejsme v zemi, kde dneska znamená zítra, tak jste se aspoň od Milana dozvěděli, cože nás ten pátek čeká, a teď na ostro.
1: Čtvrtek bude hodně náročný. Tlaku na nás bude požehnaně, naštěstí se nám bude dobře dodržovat řád a disciplína a také budeme v těch tlacích nacházet moudrost a poučení. Dařit by se mělo zamilovanosti a prožívané sexualitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani dnes budou nadmíru odvážní. Lvi by měli s přehledem šéfovat a střelci zaměří svou energii na výdělečné aktivity. Býkům se mohou otevřít nové profesní možnosti. Pany začnou systematicky plánovat své záměry a kozorozy efektivně zúročí své dosavadní úsilí. Blíženci vyjednají skvělé podmínky pro své záměry. Váhy okouzlí okolí svým projevem a vodnáři najdou originální řešení problému. Radci úspěšně promění své pocity v uměleckou či jinou tvorbu. Štíři upevní svou pozici v práci a ryby budou vyhledávat společnost pro ně inspirativních lidí. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
8: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
9: Cože, ty máš 150 technobodů?
10: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
9: A kde to jako najdu?
10: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
9: No jasně.
10: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
11: Roková jízda na rádiu Čas Rok.
12: Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
13: Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších.
12: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
11: Letní roková jízda.
12: Jedině na rádiu Čas Rok.

0: Přátelé, za 128 dní, 7 hodin 23 minut a 21 sekund. Tak v tento čas by se měli Europe ukázat v Ostravar aréně, kde se bude konat megakoncert Rádia Čas. No, ale dneska máme 16. července. Na drátě Max, zdravím tě.
1: No nazdar, Honzo. No nazdar. Tady si Max přeje všem hezké dopoledne.
0: No nazdar, Marode, tak co, jak je s tebou, co?
1: Ty vole, utek jsem doktorům, ne utek, ale jako... Díky tomu, že mám dobrého kamaráda, to napraví okamžitě ke mně, bo jsem posral doma všecko, na co jsem přišel s odpuštěním, hlavně se toho neposral, že? No, zavřel mě na 24 hodin do špitala, nakrmil mě, udal mi vyšetření, všecko prý je dobré, nakrmil mě kapačkama a poslal mě to upravit. Kdyby něco, tak vole, říkám, já myslím, že ne to, říkám, ty vole, já kupen lístek po x rokách, aspoň na jeden den, jo, na Halloween, na Dršenedra, na Hientálu, já kupen lístek na Mastry? Já byl na infarkt, já nevole.
0: To ti věřím. Tak hlavně, ať je všechno v pořádku. V kolik vyjíždíš směr Vizovice?
1: Tak já se povezu, bude řídit Pačes, jede ještě s námi Krteček a Aleš Kovařikům samozřejmě, takže jedeme ve čtverko. Já nevím, on říkal okolo půl druhé, vyvenčí psa. Ty první psy jsou takové... To je důležité, aby jsme stihli... Od Hientály počínají, že?
0: No jasný, jasný, fajn. Takže no. No, ty jsi tady ty hlovíny vybral i teď, takže komu?
1: Tak pošleme to všem, kdo tam pojedou, všem zavolám, trandevákům, trandevačkám, kdo mě mají rádi, i tým, kdo mě nemají rádi. No a já ne, hlavně, ať se tam potkáme, takže aj to, ať se tam potkáme, dáme si pivo vždycky. Oncika Prokašová a vždycky rád vidí.
0: Já tebe taky určitě, jo, takže dáme si vědět, měj jich na očích telefonek, jak to bude vrnět, není to vibrátor, ale je to tvůj mobilní telefon.
1: Budu no a samozřejmě volat. Musíme toho Pačesa pozdravit, určitě jde poslouchat za volantem.
0: Ten by nám dal odpoledne.
1: Ten by nám dal odpoledne.
0: To by bylo něco. Tak se měj, ahoj.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry CZ.
5: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
9: Rádio Čas rok na tvrdo.
8: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na Play.cz.
10: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
11: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Five Finger Death Punch na samém závěru této hodiny. No, ale my jedeme dál. A to z Dynasty nebudou chybět Running Wild. A nebo Skillet. Jenom zlomek z toho, co na rádiu Čas Rock zazní. Do a bude toho určitě mnohem a mnohem víc. Tak dobré dopoledne.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet CZ. Půjčujeme plošiny.
6: Stále si dávejte pozor v Ostravě v ulici Polská. Stala se tady dopravní nehoda 3 osobních vozidel. Taky buďte opatrní na dálnici D1 směrem do Brna v oblasti Javůrek. Provádí se tady údržba a opravy svodidel. Pozornost mějte v Mikulově na sjezdu směrem na Sedlec. Střetla se tady 2 osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
6: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Motorek v Česku rychle přibývá. V registru je už téměř 1,5 milionu motocyklů a číslo se dál zvyšuje. Roste také zájem o kurzy v autoškolách i o koupy nových strojů. Lidé dnes častěji vybírají lehčí motorky, skútry nebo modely s automatickou převodovkou. Odborníci proto připomínají, že s větším počtem motorkářů je důležité dbát na bezpečnost na silnicích.
9: Morava aktuálně.
6: Frýdecko-Místecká radnice zavádí další ze změn světelné signalizace, konkrétně na hlavní třídě. Více nám řekla mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
10: Semafory u bývalého autobusového stanoviště budou opět funkční. V polovině července město zahajuje rekonstrukci tamního signalizačního zařízení, které dlouhodobě není v provozu. Změna souvisí jednak s modernizací telematické sítě ve městě, stejně jako se sérií plánovaných úprav hlavní třídy, které mají vést k jejímu sklidnění po otevření obchvatu.
6: Přípravné práce začaly 15. července a částečně je omezena doprava ve směru na Příbor. U Olomouce u Majetína vznikla nová odpočívka na dálnici D55. Nabídne místa pro auta, kamiony, autobusy i karavany. Řidiči zde najdou také čerpací stanici, dětské hřiště a prostor pro odpočinek. Otevře se po dokončení navazující části dálnice. Nové zázemí má zlepšit komfort řidičů na trase mezi Olomoucí a Přerovem. Argentina porazila v semifinále mistrovství světa Anglii 2-1 a postoupila do finále. Anglie sice vedla 1-0, ale Argentina v závěru dala 2 góly a zápas otočila. U obou branek asistoval Lionel Messi. Ve finále, které se hraje v neděli, nastoupí Argentina proti Španělsku. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

Jo, jo, už za 8 dnů se Citron ukáže na dalším ročníku festivalu Holbarok na grilu, který odstartuje příští pátek ve 3 hodiny odpoledne. Celá řada skvělých kapel, které nás tam budou bavit 2 dny po sobě, včetně dánských Pretty Maids, vynikající parta lidí, jídla a pití, co hrdlo ráčí, no prostě mejdan, jak má být. Kompletní line-up, včetně časového harmonogramu, kdo v kolik vystoupí, k tomu další důležité informace a taky stupenky najdete na webu Rádia Čas Rock. Tam se kromě jiného dozvíte i to, že stanové městečko bude úplně zadarmo, tak jako autobusová kyvadlová doprava. Tak, to by bylo, no a můžeme se dál věnovat muzice, se kterou mám nachystaný třeba Offspring. Tady je.

0: Ja, Devil Spring, tak to už je taková klasika. No ale před námi je na Rádiu Čas Rock novinka týdne.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: 9 let čekání je u konce, Plantážníci. YouTube nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to YouTube jako YouTube. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za sedmero horami, sedmero řekami, sedmero benzínovými pumpami, hluší, pidlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bono, Vox a spol. Tak co vy na to? YouTube Street of Dreams.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
7: Backstage na rádiu Čas Rock.
8: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbavouš a tady je další díl pravidelného pokecu zvaného Backstage. Se mnou frontman kapely Gatecrasher Ondra, zdravím tě. Začátek té kariéry byla angličtina.
9: Jo.
8: Co bylo tím důvodem změnit se na češtinu?
9: Že tomu nikdo nerozumí. Tomu nerozumí a i ty, když chceš psat ty texty, píšeš to v angličtině, tak já nejsem rodilej mluvčí, takže ti za chvilku začne docházet slovní zásoba a nejseš schopný vyjádřit to, co bys do toho textu chtěl dát, a když už chceš a ten text se ti povede, tak zjistíš, že vlastně tomu nikdo nerozumí, takže
8: proto, to byl ten hlavní důvod.
9: Protože jsme se rozhodli, že budeme hrát Česká republika, Slovensko, tak budeme hrát český.

o půl dvanácté nám na rádiu Čas Rock doznívají Blondie. Před námi jsou Running Wild, ti mají 4 minuty 32 sekund a já myslím, že to je habaděj času na to vybrat další píseň 7253311555.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, no a před námi česká muzika a taky Daniel. Zdravím tě, čau Dane.
1: Jeho, čau, zdravím Honzu.
0: Nazdar, nazdar, tak jak to dneska jde při čtvrtku, půl dvanácté?
1: Paráda.
0: Oběd už byl?
1: Oběd už byl, snesem špagety.
0: Ubrindal se zaspoň pořádně?
1: Jo, špagety s masem a dobré.
0: Dobré to bylo, jo, výborně. Tak a teď spalovač chlastu od Alkeholu, komu?
1: Komu, všetkým, co jdou dneska na Master, a nebo zítra na Guláš Fest do Valmezu. A všetky doma narozeniny, svátek, i tobě je to pře.
0: Velké díky. A ty se chystáš na jednu z těch akcí, o které jsi mluvil?
1: No, uvidíme.
0: Nevíš ještě.
1: Když mě někdo překecá, tak dojedu.
0: No podívejme se, tak zhůru do toho. Já dávám do placu tvoje telefonní číslo a tě všichni volají. Tak fajn, měj se hezky, díky moc, ahoj, čau.

rok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.

0: Blíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Naštěji už tam bude?
3: Přestaň! Mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
9: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
10: Kde to hoří?
11: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
10: www.hphservice.cz.
12: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

rok. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: autografem jsme na Rádiu Čas Rock uzavřeli to dnešní čtvrteční dopoledne. No a budeme pokračovat. Rádiu Čas Rock Doubtry, taky Weezer. A nebo The Pretty Reckless. Tak mrkneme se na naší letní rokovou jízdu a taky do kalendáře, cože se stalo, kdo slaví a tak dále. Tak to všechno po zprávách s Honzou Gavelčíkem ode mne. Dobrou chuť do obědu a pěkné odpol.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
8: Stavebniny Janí.
7: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
9: Vážná nehoda nás teď potrápí na trase z Bruntálu do Opavy. Za Bruntálem boural motorkář. Problémy jsou taky na Mariánskohorské ulici v centru Ostravy. Ve směru do města tady se můžou tvořit kolony.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré čtvrteční poledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko opět potrápí silné bouřky. Meteorologové vydávají varování na páteční odpoledne. Zasáhnout mají celou republiku. Podle televize LTV Plus nás potrápí až do noci na sobotu. Doprovodí je silný vítr a přívalové srážky.
11: Morava aktuálně.
9: V ostravské fakultní nemocnici začal sloužit nový parkovací dům. Nabízí skoro 600 míst. Nemocnice rovněž otevřela centrum preventivní medicíny pro lidi, kteří chtějí pečovat o své zdraví. Lidé se budou moct objednat přes webové stránky. Obyvatelé Přerova se dočkají chytrých zastávek. Na 16 místech ukážou přesný čas příjezdu autobusu nové elektronické tabule, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
12: V rámci projektu budou stávající zastávkové označníky odstraněny a nahrazeny novými inteligentními označníky, které jsou vybavené LED grafickými informačními panely. Zařízení bude napájeno prostřednictvím akumulátorů dobíjených z rozvodu veřejného osvětlení. Nový systém má přispět ke zvýšení komfortu cestujících a také zpřehlednění informací o provozu v městské hromadné dopravě.
9: Proměna zastávek skončí do poloviny listopadu. Ofenzivní záložník Lukáš Vorlický přestoupil z mistrovské Slavie do Slovácka. 24-letý hráč podepsal s celkem z Uherského Hradiště 3letou smlouvu. Vorlický má dosud v první lize na kontě pouhých 12 utkání. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne, s Hanzem Prokešem.

0: Čas Rock.
1: No a ta dnešní letní roková jízda Rádia Čas Rock nabízí vstupenky na koncert kapely Glory Hammer, který se bude v Martinovské garáži konat 5. listopadu. Ale v tento den to tam nerozbalí jenom oni, ale taky Majestika a ještě jedna formace. Ty dvě jim budou předeřívat publikum od 7 večer. No a vy u toho můžete být taky teda za předpokladu, že dáte dohromady výherní větu, která má tak jako obvykle 4 slova, ze kterých jsou první dvě tyto. Dneska vyhraje. A kdo nebo co? Tak to vám co nevidět prozradím. Ale než se k tomu dostaneme, tak si dáme další kousky. Tady jsou a hodně štěstí ve hře.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rock.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas Rok v plném proudu a pojďme se teď podívat do rokové historie, ve které se píše, že 16. července roku 1966 byl položen základní kámen kapely Cream. Rok 2000 Coldplay se tehdy dostali na vrchol britské hitparády se svým debutovým albem, no a v roce 2012 takto světem obletěla velice smutná zpráva, protože ve věku 71 let zemřel na rakovinu slinivky klávesák a samozřejmě zakladatel kapely Purple John Lord. Tak, je světový den hadů a svátek mají Lubošové. Tak chlapci, za celé Rádio Čas Rok všechno nejlepší, no a za chvíli vám od nás poletí Joe Cocker.
1: Rádio Čas Rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Holba Rock na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rok a užij si jídlo, pití a

0: Vízer na rádiu Čas rok bude 12:30 a my si můžeme zahrát podle vás 725-33-1155.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas rok.

0: Torbejt, jste tady u nás na rádiu Čas Rok, no a další jméno, kdo je v prozvenu na drátě, tak to je Petr, čau.
1: Ahoj, zdravím tebe, všechny rokery.
0: Nazar, nazar, Peťo, půl jedné pryč, oběd byl?
1: Zatím ještě ne, pracujem.
0: No počkej, jak to, že nebyl?
1: No ale bude, neboj se.
0: Jo, jo, pracujete, tak jak to máte, v práci za peníze, doma zadarmo, nebo jak to je?
1: No doma bez peněz.
0: Doma bez peněz, ale pro svou drahou chod, že jo? Si říká, že něco
1: přesně,
0: si prověš.
1: Přesně.
0: No,
1: přesně.
0: Tak to se hodí. Tak to jo. No a škvor teda půjde komu jí?
1: Každopádně půjde jí a moji švagrové, které jsou velice šikovné ženy. Tady složili úplně, já nevím, 2, 3, 4, 5, 6 skříní beze mě teda. Pozor.
0: 6 skříní, vy jste si vybavili nějakou prodejnu s nábytkem?
1: Celá místnost tam bude, no, taková malá místnost, no.
0: Se 6 skříněma, tak to je malá místnost, opravdu,
1: no.
0: Tak jo.
1: Fajn, jo, asi tak.
0: Tak jo, takže tam pozdrav, díky tobě za zavolání, ať vám jde práce od ruky. Čau a nepřeřete se.
1: Díky moc, čau, ahoj.
2: S pravou rockovou muzikou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: rok.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz

0: www.horkon.cz. Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Dublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: náš rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: přesně 1 hodina odpoledne jste ve společnosti Rádia Čas Rock, což nás velice těší, no a tak si budeme dál hrát skvělou muziku. Třeba v podání Hellstorm, z domova to bude Kabát. No a nebude chvíli raní Sabaton. Tak, hodíme pár slov o fotbalu, no a taky se mrkneme na jeden festiválek. A všechno po zprávách s Honzou Galčíkem, no a já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máš to vysoko, máš to daleko.
7: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
8: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
9: Vážná nehoda se stala v Opavě, v ulici Ratibořské se srazila 2 osobní auta. Na Opavsku si musíme dávat pozor taky u obce Píšť. Ve stoupání na Chuchelnou srazil motorkář Zvěř. Nehoda se řeší taky na trase Český Těšín Frýdek Místek. Ve stoupání nad Frýdkem stojí nabourané auto a problémy jsou taky u Bruntálu na výjezdu na Opavu. Tady boural motorkář, i tady buďte opatrní.
10: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
11: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku raketově roste počet případů lymské boreliozy. Za první pololetí roku zdravotníci zaznamenali 5320 případů, o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Lékaři varují i před tím, že ve městě jsou klíšťata mnohem víc infikovaná než v přírodě.
12: Morava aktuálně.
9: Školky ve Slezské Ostravě čeká sloučení. Pro rodiče, děti a zaměstnance se tím nic nezmění. Více nám řekla mluvčí obvodu Sandra Štrejlová.
13: Reagujeme na změnu legislativy, která nastavuje nová pravidla pro fungování školských organizací. Pro rodiče je důležité vědět, že všech 12 pracovišť mateřských škol zůstane zachováno a děti budou dál chodit do známého prostředí. Naším cílem bylo nastavit celý proces tak, aby byl srozumitelný a aby se co nejméně dotkl každodenního fungování školek.
9: Obvod připravoval změnu několik měsíců. Od ledna příštího roku se sloučí 4 mateřské školy do 2. Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji zůstává dobrá. Na všech sledovaných místech je vhodná ke koupání. Mírně zhoršené vlastnosti pak aktuálně hlásí Pahrobek, Luhačovice, Všemina, Bystřička a taky Nový Hrozenkov. Dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France je nejspíš poslední příležitostí pro sportéry. Peloton na bezmála 180 kilometrech projíždí přes 3 vrchařské prémie. V čele průběžné klasifikace stále vede Tadej Pogačar. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Arakaine, chtěl bych ti říct. Máme čtvrtek 16.7. No a to dneska ve Vízovicích se rozjel 22. ročník festivalu Masters of Rock a nám tady do studia od vás chodí celá řada fotek, jak si to tam užíváte. Libor, tak ten včetně toho obrázku, no kromě toho obrázku taky píše, že už je v dřevokempu od pondělka, kde je skvělá parta lidí a nemůže si to tam vynachválit, protože je tam vůbec poprvé, myslím tím tomu kempu. Radek ten přijel včera večer, no a ale moc si toho údajně z dnešní noci nepamatuje, ale teď už je fit, protože to přikrmil a zase je v té svojí linii. A je tady toho mnohem a mnohem víc. No a kdo ví, možná, že se tam taky rokeři po ranějších těch dneska chystáte, tak nám napište, na koho se nejvíce těšíte. Pokolikáte už tam budete, kolik vás jede, no prostě pojďme se podělit o ten neskutečný zážitek, který mástři nabízejí. WhatsApp Rádia Čas Rock je vám k dispozici, no a my si teď dáme jednu z kapel, která na stage Ronnieho Jamesa Dia dostane prostor právě dneska po 19. hodině. Tady je
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: Na rádiu Čas Rok sledujeme dění právě probíhajícího fotbalového mistrovství, na kterém si to v sobotu o třetí místo rozdá Anglie s Francií a v neděli tak to půjde pěkně o zlato, o které budou proti sobě bojovat Argentina a Španělsko. Jestli máte tip na výherce, tak ho můžete klidně poslat na číslo 72533-1155. My si ten tip uložíme a kdo ví, možná, že vás potom odměníme ten, který se přiblíží úplně, ne, ten, který bude úplně přesně. No a já vám k tomu za oplátku pošlu Hellstorm a taky kapelu Treat. Tak dobré odpoledne s rádiem Čas Rok a můžete to klidně šoupat.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok. Čas Rok. Čas Rok.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland. Každý

0: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
7: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65 palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
8: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
9: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokový

0: Další klasika sní na rádiu Čas Rock, kapela Threat. No a my se pustíme do písničky na přání 725 33 1155.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme.

0: I tak se dá Hellstorm na rádiu Čas Rok. Tatare, čau.
1: Čau, zdravím všechny v eteru.
0: Nazdar, my tebe zdravíme za volant. Do kolika to dneska máš?
1: No nevím, počítám tak ještě 2 hodky plus minus.
0: A mohlo by to být, jo? Tublatanka, komu?
1: No, Tublatanka, žena ve znamení osudu, lebo jim tam bude žárit to slnko, těch výzovicách, tak opatrně s tím alkoholem, ale pitný režim třeba dodržovat.
0: A pokrývky hlavy?
1: To samozřejmě, ale jak posílali fotky, jako Sonja, Vikina, Kikina, nebo kde to bylo, ano. Takže čikovky tam jsou.
0: No, to víš, že jo, tam je na co se dívat. Dobrá, takže pro ty všechny, jo, kteří tam jsou, kteří se tam chystají, no a kteří nejedou, no tak
1: no, nevím, co přichází. No, samozřejmě, ale i prostě, co se nemůžou dostavit, třeba jako já.
0: Ano.
1: Tedy musí pracovat, ale já si to vykompenzuju nějak jinak.
0: Já si myslím, fajn. Takže jo, tady to máš, šťastnou cestu, díky za zavolání.
1: Díky, čau.

0: Rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
10: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
11: Hledáte jistou práci?
12: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
11: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
12: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
11: Chci do Tatry CZ.
12: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
13: Už dál nemusíš hledat.
14: Tady jsteš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
13: Žádné kompromisy, žádné hranice.
14: Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
15: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: No vidá, tak jsme se překulili do další hodiny. Toto už jsou Vano Apes, kteří nás budou na rádiu Čas Rok bavit v těch dalších 60 minutách. A je třeba představovat, že jo? Europe a budou taky Megadeth. Na rádiu Čas Rok budeme určitě hrát, no a budeme pokračovat v naší letní rokové jízdě, protože vám musím prozradit další slovíčko z výherní věty. Tak mějte nastražené uši, hodně štěstí ve hře a pěkné odpoledne.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
6: Vážná nehoda se řeší v Opavě. Na ulici Ratibořské se srazila dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou záchranáři. Pozor si musíme dávat taky v Ostravě. V ulici Horní stojí odstavené osobní auto. S komplikacemi musíme počítat i na dálnici D48. Ve stoupání nad Českým Těšínem ve směru na Frýdek Místek. I tady je porouchané vozidlo. A nehoda dvou aut nás potrápí v Brně v ulici Hanácké.
7: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
6: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Spotřeba piva v Česku klesá. Největší tuzemská sladařská firma loni vykázala o 2/5 nižší zisk než o rok dříve. V posledních letech navíc roste obliba nealkoholického piva a ochucených nápojů. Na jejich výrobu se spotřebuje méně sladu.
9: Morava aktuál.
6: V Opavě skončila oprava Anenské ulice. Město navázalo na loňskou rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Součástí prací byla obnova vozovky a chodníků, výstavba parkovacích míst i modernizace veřejného osvětlení. Ve Zlíně bylo otevřeno nízkoprahové centrum Žluté dveře. Průvodce sociálním systémem otevřel Zlínský kraj, kde zájemci najdou informace taky o čerpání sociálních dávek. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková.
10: Lidem v obtížné životní situaci určitě pomůže centrum, které řeší sociální služby. Můžete se obrátit, pokud jste pečující o někoho, nebo pokud vy sám se ocitnete v situaci, že potřebujete pomoc a neumíte se zorientovat. Nabídce sociálních služeb, tak určitě toto centrum podpory je určenou právě pro vás.
6: Baník Ostrava získal další letní posilu, kterou se stal ukrajinský stoper Jevhenij Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň do MFK uvolnila na hostování útočníka Jakuba Piru. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Čas Rock slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Čas Rock.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock je v plném proudu a v ní se dneska hraje o vstupenky na koncert kapely Glory Hammer, která se v garáži ukáže, nebo ten koncert se bude konat 5. listopadu a vy u toho můžete být taky. Já vám teď zopakuju ty první dvě slova dnešní výherní věty, které jsou: dneska vyhraje. A já doplním pravý. Na levý, pravý, jo? Takže zatím máme dneska vyhraje pravý. To je zatím vše, zbytek už bude na Kikině, která mě tady ve studiu za chvíli vystřídá, tak hodně štěstí a k tomu muzika v podání Guano Apes anebo partičky Rembrandt. Tak se dobře bavte.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Čas Rock. Radio Čas Rock.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Guano Apes, to je tady u nás na rádiu Čas Rock. No, bude půl třetí, to přesně za 30 sekund a my si zahrajeme podle vás 725 33 1155, číslo sem do studia rádia Čas Rock.

0: Rob na rádiu Čas Rock a další muziku vybírá Radim. Čau.
1: Ahoj Honzo a všichni rockéři.
0: Nazdar, nazdar. Radime, vybral si Zónu A, Bratislavské děvčata, komu?
1: Pro všechny to znají Radima Fovač, ne? Samozřejmě tím myslím mě.
0: Ano.
1: Poslouchaj tohle rádio, pro všechny to poslouchají tohle rádio, tobě.
0: Díky.
1: Kikině, ani Juli Outratové. No a všem tak na pohodu, no.
0: Prostě úplně všem. Ano, Kiki nám je tady za malou chvíli už vystřídá, čekají tady na
1: tak
0: ní
1: ještě... Tak pozdrav ode mě.
0: Čekají tady ještě na ní větrníčky, plněné špičky, koláčky, no ta si zasedá do nosu. Já už vidím ty upatlané
1: prsty. Ještě pro doktora Arifa.
0: Dobře, dáme to u jimu. Fajn, tak se mi hezky.
1: Ty taky, nazdar.
0: Nazdar, nazdar. No a mám tady ještě jednu SMSku. Ahoj Hanzi, zahraj prosím tě do pivotéky Olomouc. Mají tam určitě výborné pivíčko. Velké díky, není zač. Tak, vzkazy odjety. Kristýna nachystaná, já jdu do Konzumu, vezmu tam plechovku lunchmeatu, pecen chleba a jedu směr Vizovice. Mějte se krásně, zítra se neuslyšíme. Čau.

0: červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
4: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.

0: www.horkon.cz.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
2: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
3: www.hphservice.cz.
5: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
6: Čas Rock. Čas Rock.

0: No nazdar rošťáci, no tak naše vrána si od vás trochu potřebovala dáchnout, tak se opět hlásí do služby moje maličkost Kiki Střelcová. No a mám radost, že právě v tento den je čtvrtek, což je takový malý pátek a do víkendu už nám chybí jediný krůček. Zdravíme také do Vizovic, kde se před pár hodinama opět po roce otevřely brány jednoho z největších metalových svátků, Masters of Rock vypukl, takže vy, co nás posloucháte o tama, tak užívejte a nezapomeňte s náma sdílet zážitky. A co po 15. zazní za muziku? Rybičky 48. Možná, že na druhé straně nejsou anděle. K tomu vám přihodím Paparouč. A budou třeba i legendární Deep Purple. Klidné čtvrteční odpoledne ze studia Rádia Čas Rock vinčuje Kiki.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
8: Pro nájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček. Pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
9: Vážná nehoda se stala v Ludgeřovicích na Opavsku v ulici Budovatelské. Osobní auto srazilo motorkáře a nehoda dvou aut nás potrápí v Brně v ulici Hanácké.
10: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět výrazně vzrostou. Nafta zdraží o korunu a 6 haléřů na 1,40 korun a 18 haléřů za liter. U benzínu stoupne o 63 haléřů na 2,40 korun a 4,80 haléřů za liter. Ministerstvo financí ale bude maximální ceny určovat už jenom do konce tohoto týdne.
11: Morava aktuál.
9: Ostrava nabízí mapu přístupnosti, která pomáhá zdravotně znevýhodněným v orientaci ve městě. Pokračuje mluvčí města Gabriela Pokorná.
12: Handicapovaní používající k pohybu ortopedický vozík, osoby se zhoršenou mobilitou, seniori, ale také rodiče s kočárky se mohou v Ostravě snáze orientovat i díky potřebným informacím interaktivní mapové aplikace s názvem Mapa přístupnosti města Ostravy, zveřejněné na webu Bezbariér Ostravsko.
9: Lidé tak můžou najít důležité údaje ještě před započetím své cesty. Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji zůstává dobrá. Na všech sledovaných místech je vhodná ke koupání. Mírně zhoršené vlastnosti pak aktuálně hlásí Pahrbek, Luhačovice, Všemina, Bystřička a taky Nový Hrozenkov. Dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France je nejspíš poslední příležitostí pro sportéry. Peloton na bezmála 180 kilometrech projíždí přes tři vrchařské prémie. V čele průběžné klasifikace zůstává Tadej Pogačar. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne, teď už s Kiki Střelcovou.

rádiem Časrok máme krátce po 15. No a aktuálně máme na území Česka mezi 27 až 29 stupni. Obloha ta je polojasná, no a Oskar nám zaleze 5 minut po 9. večerní. Všimáte? Už se ta délka slunečního svitu jako zase začíná zkracovat, ale stále je nepatrně, takže nás pořád čeká dlouhé pěkné odpoledne. No a optimistická dnešní pranostika pro všechny nemilovníky veder říká, že co červenec neuvaří, to srpen nedopeče. No, nicméně, nejteplej je teď krátce po 15. v Mostě, kde je přes 32,5 stupně. No a kdo byste se chtěli naopak chladit, zajeďte si do horské oblasti Bílá, Staré Hamry. Tam je okolo 20. Úchvatné. My se za chviličku pověnujeme tomu, co si v rámci dnešního odpoledne můžete na čas roku vyhrát a jakými způsoby. No ale teď už letí avizovaní Deep Purple a spousta dalších. Mějte fajn odpoledne a pohodový poslech.

0: Garáž Rock.
1: Rock'n'rollová garáž pořádá 5.11. trojkoncert metalových partiček Glory Hammer, Majesticy a Iron. No a dva lístky na tuhletu akci dneska vyhraje pravý rocker. Slyšíte správně. A pokud jste od rána ladili Čas Rock a dávali dokupy výherní větu, tak ti bystřejší teď mohli jako postřehnout, že zaznělo celé její znění. No, takže ještě jednou, pro ty pomalejší, poslední chybějící slovo je rocker. Tak si to poznačte, pač se vám to v průběhu dnešního odpoledne bude hodit. A já můžu prozradit, že teď to sice nebude, ale v té příští hodince by to jako mohlo být.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas Rock. Čas Rock.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbaboš a tady je další díl pravidelného pokecu zvaného Backstage. Se mnou frontman kapely Gatecrasher Ondra, zdravím tě. Začátek té kariéry byla angličtina.
2: Jo.
1: Co bylo tím důvodem změnit se na češtinu?
2: Že tomu nikdo nerozumí. Nikdo tomu nerozumí, a i ty, když chceš psat ty texty, píšeš to v angličtině, tak já nejsem rodilej mluvčí, takže ti za chvilku začne docházet slovní zásoba a nejseš schopný vyjádřit to, co bys do toho textu chtěl dát, a když už chceš a ten text se ti povede, tak zjistíš, že vlastně tomu nikdo nerozumí, takže...
1: Takže proto, to byl ten hlavní důvod.
2: Protože jsme se rozhodli, že budeme hrát Česká republika, Slovensko, tak
1: jo?
2: Budeme hrát český.

Rouch. No a letošní holba se nám nezadržitelně blíží, my už se nemůžeme dočkat. No a i o té dáme v průběhu odpoledne řeč, ale my teďka zavzpomínáme na loňský ročník, kde se ukázala kapela Olympic, že zdaleka jako ještě nepatří do starého železa. I přes jejich vysoký věk. No a mezi tím, co budou hrát Olympici, dejte vědět, jakou svoji oblíbenou bych vám na čas roku mohla udělat radost v následujících minutách.

0: olympici pěkně až do samotného posledního tónu na vlnách Rádia Čas Rok, přesně 15 hodin 40 minut k tomu. No a na drátě už palír téhož času po rachotě, po robotě, po makání. Říkejte tomu, jak chcete. Ahoj.
1: Ahoj, Kiki. Zdravím celý Čas Rok.
0: My tebe taky zdravíme. My už jsme se dlouho neslyšeli, tak povídej, přehání, jak se máš, jak užíváš léta a co máš plánu na dnešní odpoledne?
1: No, na dnešní odpoledne nějakou práci ještě za autama a no, leto užívám u bazénku, pěvkem pívko, že? Tak různě, no.
0: Hezky, tak to máš, hele, aspoň fajně vymyšlené, že i když si doma ještě uděláš nějakou tu práci na autáku, tak potom se aspoň můžeš jít osvěžit a ochladit do bazénku.
1: Přesně tak.
0: Máš to vyladěné do posledního detailu. Prosím tě, ty bys rád Judas Priest komu?
1: Tak pro všechnu rokovou rodinu, pro sebe, že? Pro tebe taky.
0: Děkuju.
1: Do studia, pro brachu Svaťu. No a pro všechny dobré lidi, no, tak dobrý. Judas je Judas.
0: To je klasika. Já jsem vybrala Breaking the Law, klasiku z klasik. Dlouho jsme ji neslyšeli, tak si ji pojďme pořádně užít, volume doprava a tobě díky za zavolání a užívej
1: tobě
0: léta.
1: Taky. Měj krásný se hezky. Den, měj
0: díky,
1: se,
0: ahoj.
1: Čau. Radio Čau.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
7: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Jste s rádiem Časrok, dneska s Kiki Střelcovou za mikrofonem, no a za chviličku už si převezme štafetový moderátorský kolík Honza Gavelčík, aby nám řekl, jak to aktuálně vypadá na cestách těsně před 16. a taky nám řekne, co se kde děje nového. No a na co se můžete vy těšit v těch příštích 60 minutách? Budou Van Halen, pochopitelně nebude po 16. chybět ani česká muzika. Já myslím, že Abraxa z vás určitě natchnou. No a měli jsme tady skákání, teďka je taková pohodovka, tak zase to třeba i rozdivočit, což takový AC/DC. No a protože Kuba Střince, Birat Rasmus, kteří jsou letos na Mástrech, tak i ty zařadíme. Já vám přeju pohodové čtvrteční odpoledne a vy se soutěživým duchem, kteří byste rádi do rock'n'rollové garáže v listopadu na kapelu Glory Hammer a další rádi zadarmo, tak nezapomeňte poslouchat odpolední vysílání Rádia Časrok, protože v příštích minutách bychom ty lístky mohli rozdat. Tak budu držet palce, no a teď už avizovaný Honza Gavelčík.
1: Rádio Časrok, pravé rokové rádio.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Stavebniny Janí.
8: Stavebniny Janí.
7: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
8: Stavebniny Janí.
7: Stavebniny Janí. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
12: S komplikacemi musíme počítat v Ludgeřovicích na Opavsku v ulici Budovatelské. Osobní auto srazilo motorkáře. Vážná nehoda se řeší taky v Šumperku na Masarykově náměstí. I tady se srazil motorkář s osobním autem. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Kroměříži na ulici 1. máje. S komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Hanácké. I tady bourala dvě osobní auta. A problémy jsou taky na dálnici D48 na cestě z Frýdku Místku do Českého Těšína před odbočkou na Hnojník. Bourala dvě osobní auta.
13: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
1: Radio Čas Rok.
12: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko opět potrápí silné bouřky. Meteorologové vydávají varování na zítřejší odpoledne. Zasáhnout mají celou republiku. Podle televize LTV Plus nás potrápí až do noci na sobotu. Doprovodí je silný vítr a přívalové srážky.
14: Morava aktuálně.
12: Karviné myslí na ekologii. Město postupně proměňuje prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. V lokalitě přibývá zeleň i další prvky, které pomůžou zadržet dešťovou vodu. Opatření mají ochladit přehřívaný prostor u nádraží. Obyvatelé Přerova se dočkají chytrých zastávek. Na 16 místech ukážou přesný čas příjezdu autobusu nové elektronické tabule, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
15: V rámci projektu budou stávající zastávkové označníky odstraněny a nahrazeny novými inteligentními označníky, které jsou vybavené LED grafickými informačními panely. Zařízení bude napájeno prostřednictvím akumulátorů dobíjených z rozvodu veřejného osvětlení. Nový systém má přispět ke zvýšení komfortu cestujících a také zpřehlednění informací o provozu v městské hromadné dopravě.
12: Proměna zastávek skončí do poloviny listopadu. Basketbalisté znají soupeře ve druhé fázi před kvalifikací o postup na mistrovství Evropy v roce 2029. Ve skupině G budou hrát s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom los. Češi se s Belgií utkali naposledy v srpnu 2023 v Brně a prohráli 73-75. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Kiki Střelcovou.

0: Erasmus na rádiu Čas Rock, kteří vystoupí na dneska vypuklém 22. ročníku festivalu Masters of Rock. My zažíváme už 197. den letoška, 16. červenec v plném proudu a svátek má téměř 22 tisíc lubošů, takže chlapi, všechno nej. Je světový den hadů a oslavuje se třeba špenát nebo třešně. U těch bacha na pití, jo? Ať se nepotento. Hvězdnými oslavenci jsou česká herečka Regina Rázlová, která slaví 79, a taky její zahraniční kolega Will Ferrell, kterého můžete znát především z komických rolí v amerických filmech. Ten slaví 59. No a na přelomu tisíciletí roku 2000 proběhlo zatmění měsíce úplné a od té doby těch zatmění, pokud jsem se teda nepřepočítala, jo, proběhlo dalších 59. Ten jubilejní 60. jsme zažili v březnu letošního roku, kdy šlo o úplné zatmění měsíce. No a ten 61. nás čeká už příští měsíc. Konkrétně v pátek 28. srpna ráno v 5 hodin a 13 minut, kdy půjde pouze o částečné zatmění. No ale teď je teď, máme 11 minut po 16. a na čas roku už se chystají slibovaní Van Halen. Fajn poslech.
1: Radio Čas Rock.

0: Class Rock.
1: Jak jsem slíbila, tak taky konám. Mám tady pro někoho dva vstupy na Glory Hammer, Majesticu a Arion, kteří budou mít takovýhle trojkoncert v rock'n'rollové garáži Marcela Woodmana v Ostravě Martinově 5. listopadu letošního roku. No a někdo z vás se tam v těchto chvílích dostane úplně zadarmo. Takže volejte linku 725 331 155. Už jsem zase málem řekla jiné číslo. No, každopádně, samozřejmě, ať volají hlavně ti, kteří znají dnešní výherní větu. Jo? Má 4 slovíčka, je jednoduchá, my jsme si ji tady říkali v minulé hodince a já vám ji už opakovat nebudu. Já věřím, že jste všichni pozorně poslouchali. Takže volejte, volejte, no a kdo se dovolá jako 6. v pořadí, bere tyhle 2 lupeny.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Dáš se mrak, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: patent na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz. Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: No tak opět a zase jako vždy to byly pěkné nervy, ačkoliv jsem dneska chtěla pouze 6. v pořadí, tak na telefonní lince Rádia Čas Rok se sila pěkná mela. No ale 6. volajícího máme úspěšně na drátě. A tím dnešním, kdo zabojuje o 2 lístky na kapelu Glory Hammer, Majestica a taky Arion v listopadu v rock'n'rollové garáži Marcela Woodmana, bude Romča. No čau chlape, já tě zdravím.
1: Já tě taky zdravím, Kiki, do studia. Ahoj, všichni rockery v Etenu taky zdravím.
0: Tak ty bys rád ušetřil na lístkách, jo?
1: Já jsem se úplně zakoktal, já jsem nečekal, že by mě mohlo potkat takové štěstí. Celý den to sleduju, balíky hažu z okna, abych chytil všechny slova, tak doufám, že to aspoň neskoní.
0: No to já teda taky doufám, ale víš, jak se to říká, jak se štěstí unaví, tak se dají na vola.
1: I na blbého balíka.
0: Samozřejmě, Romčo, to jsem myslela pochopitelně s nadsázkou, ale jsem teda zvědavá, ty jsi říkal jako, že dnešek je pro tebe celkem náročný, tak jsem zvědavá, co z tebe vypadne, jestli správná věta ve správném znění, nebo nám tady jako předvedeš úplný galimatiáš, tak povídej.
1: Já nevím, jestli to neřeknu pospadku, ale...
0: Zkus to.
1: Dnešní výherní věta by měla znít: dneska vyhraje pravý rocker. A pokud je to správně, tak si myslím, že jsem to já.
0: No teď jsem to chtěla říct, že ano, ta věta by jako krásně seděla úplně na tebe, protože ty jsi opravdu rocker srdcem i duší. No, ježiš, to nebudu trapně natahovat. Lístky jsou tvoje. Radost, přátelé. Jo, zrovna si berte příklad. No to je krásné. Prosím tě, koho vezmeš sebou? Sice to ještě daleko, můžeš to ještě rozmyslet?
1: Jestli se mi uzdraví moje drahá žena, tak určitě půjde se mnou.
0: No jo, vy bez sebe ani krok neuděláte. To je krásné. Hele, tak ženušce přejeme brzké uzdravení, ty mi vydrž na telefonu. No a přátelé, my teďka pošleme všem těm, kteří se nedovolali a teskní, smutní, roní želví slzy, tak jako takovou cenu útěchy a Abraxas. Fajn poslech.
2: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mladé.

0: No a teď už na čas roku dostane prostor opět někdo z vás, abyste hrábli do toho našeho hudebního archivu Rádia Čas Rok a vybrali si muziku, kterou byste rádi slyšeli. 725 33 1155.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1 plus 1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz

0: www.horkon.cz.
1: Máš to vysoko, máš to daleko.
2: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
6: No to bylo rychlé, tak ať to zbytečně neprotahuju a neprodlužuju a do téhle hodiny vměstnáme co nejvíc muziky, tak teďka zahráju na přání Peťovi, který by rád do garáže Lady Punk. No, nemám námitek, tak tady jsou.

0: Neskutečně živelní AC/DC v závěru 16. na rádiu Čas Rok, kteří jsou dalším důkazem toho, že věk je pouze číslo. No a po 17. přátelé, se můžete těšit na Seater. Dáme taky novinku týdne, k tomu přihodím českou muziku v podání Gatecrasher. Řekneme si taky něco víc o holbě, na kterou už se nemůžeme dočkat. No a budou třeba i Snow Patrol. Já jsem Kiki Střelcová, jsme rádio Čas Rok a teď už předávám štafetu Honzovi Gavelčíkovi. Za okamžik, tak zůstaňte s námi.
1: Holba Rok na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrok.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna CZ.
3: Vaše sběrna CZ.
4: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
7: Čas Rok.
1: Čas Rok.
8: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
13: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
14: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
15: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
16: Opatrní, teď musíme být v Šumperku. Na Masarykově náměstí osobní auto srazilo motorkáře, na místě jsou záchranáři. Bouračka dvou aut nás potrápí v Brně v ulici Hanácké. Dále se zdržíme taky ve Starém městě na Uhersko-Hradišťskou v ulici Zerzavice. Tady bouralo nákladní auto s osobním. No a pozor si musíme dávat taky v Brně v ulici Veslařské. Tady se srazila dvě osobní auta.
1: Radio Čas Rok. Právě.
16: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři, posloucháte rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět výrazně vzrostou. Nafta zdraží o korunu a 6 haléřů na 1,40 korun a 18 haléřů za liter. U benzínu stoupne o 63 haléřů na 2,40 korun a 4,80 haléřů za liter. Ministerstvo financí ale bude maximální ceny určovat už jenom do konce tohoto týdne.
17: Morava aktuálně.
16: Školky ve Slezské Ostravě čeká sloučení. Pro rodiče, děti a zaměstnance se tím nic nemění. Více nám řekla mluvčí obvodu Sandra Štrejlová.
18: Reagujeme na změnu legislativy, která nastavuje nová pravidla pro fungování školských organizací. Pro rodiče je důležité vědět, že všech 12 pracovišť mateřských škol zůstane zachováno a děti budou dál chodit do známého prostředí. Naším cílem bylo nastavit celý proces tak, aby byl srozumitelný a aby se co nejméně dotkl každodenního fungování školek.
16: Obvod připravoval změnu několik měsíců. Od ledna příštího roku se sloučí 4 mateřské školy do 2. Na jižní Moravě přibývá městských bytů. Například v Brně jich za poslední 4 roky vzniklo přes 100. Další stovky přibudou díky novým projektům. Na stavbě nových bytů pracují například i v Břeclavi nebo ve Znojmě. Baník Ostrava získal další letní posilu, kterou se stal ukrajinský stoper Jevhenij Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň do MFK uvolnila na hostování útočníka Jakuba Piru. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Kiki Střelcovou.

0: týdne.
1: 9 let čekání je u konce, plantážníci. YouTube nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to YouTube jako YouTube. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za sedmero horami, sedmero řekami, sedmero benzínovými pumpami, hluší, pidlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bono, Vox a spol. Tak co vy na to? YouTube Street of Dreams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

tomuhle, přátelé, se říká moderní pojetí rocku a metalu. Baby Metal a Electric Cowboy na vlnách Rádia Čas Rock. No a nám se blíží holba rok na grilu 2026. No a veškeré potřebné info je teď den co den zveřejňováno, ať už na našem webu nebo sociálních sítích. A denně je teďka taky zásobovaná facebooková událost, takže kdo jste aktivní na Facebooku, tak se do události přidejte, připojte a nemusíte se bát, že by vám něco uteklo. Uplynulý víkend jsme holbě věnovali jako celou sobotu a neděli ve vší parádě a chystali se na to, co nás tam všechno letos čeká. No a už jenom jeden víkend a už budeme oslavovat ty 15. narozeniny. No a naše hvězdné obsazení, zcela skvostné. Citron.

0: a nebo legendární dánští metalisté Pretty Maids. A spousta dalších. Tak na tuhletu muziku, přátelé, budeme pařit už příští víkend. My se neskutečně těšíme, kdo ještě nemáte lupeny, tak pořizujte, stále jich je ještě dost, ale znáte to. Lepší zavčasu než na poslední chvíli. Těšíme se příští víkend. Holbarok na grilu 2026.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
8: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
9: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Dublatanku a kupu dalších.
10: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
9: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
11: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z HC Oceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Čas Rok. Čas Rok.

0: odpolední program Rádia Čas Rock je v plném proudu a my pokračujeme i nadále. Krátce po půl páté odpolední vás čekají Gatecrasher, no a taky mezi tím nějaká podle vás. Tak dejte vědět na linku 725-331-155, co dáme.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
2: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
3: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme Rádiu Čas Rock všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
2: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Ladíte Rádio Časrok a já šahám do našeho WhatsAppu, kam mi přistála zpráva od Romči s Lenkou. Ahoj Kristýnko, prosím tě, až budeš mít písničku na přání, budeš tak hodná a pustíš Hero... Ježišmarja, to nepřečtu. Počkat. Heroes del... No, na tom radši skončíme, jo? Prostě, přátelé, chtěli písničku s takovým zvláštním názvem, jo? To já zase bych si tady neudělala ostudu, tak to radši nebudu říkat. Nicméně Romča dodává, že prej předělávka od Lindemana se nepovedla. Jo, a momentálně drveník Chorvatsko, že se nacházejí. No pěkně, pěkně. Kdybys to neměla, tak nějakou romantiku od ministry. Hele, mám. Jo, a prej to mám poslat ještě všem dobrým lidem. Takže to slyšíte, jo? Časrok opravdu není jenom, zdaleka už ne regionální, ale už ne ani republikové, ale celosvětové. To je krásné. Tak zdravíme do Chorvatska a tady je muzika. Časrok.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: www.horkon.cz.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Johnson v závěru 17. na rádiu Čas Rock. Úžasná pohodovka. No a věřím, že stejně tak pohodová bude i ta 18. podvečerní. A pokud se jí rozhodnete trávit s náma, tak určitě nebudete litovat. Zazní Dead Star. Dáme ale třeba taky Maneskin. Protože ten moderní je třeba, co si budem, no ale zase, abychom potěšili i to starší posluchačstvo, tak pro vás tady budu mít Mötley Crüe. K tomu se podíváme za Guns N' Roses a dám vám taky jeden super letní tip. Je s váma Kiki Střelcová, ladíte rádio Čas Rock, no a za chvilku už přebírá slovo Honza Gavelčík.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
6: Stavebniny Janík.
5: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
7: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
8: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
9: Pozor si teď, musíme dávat v Šumperku na Masarykově náměstí. Osobní auto srazilo motorkáře, nehoda je bohužel se zraněním. A opatrní musíme být taky v Brně, v ulici Veslařské. Tady se srazila dvě osobní auta.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku raketově roste počet případů lymské boreliozy. Za první pololetí zdravotníci zaznamenali na 5300 případů, o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Lékaři varují i před tím, že ve městě jsou klíšťata infikovanější než v přírodě.
11: Morava aktuálně.
9: Ostravské fakultní nemocnici začal sloužit nový parkovací dům. Nabízí skoro 600 míst. Nemocnice rovněž otevřela Centrum preventivní medicíny pro lidi, kteří chtějí pečovat o své zdraví. Objednat se můžou přes webové stránky. Ve Zlíně bylo otevřeno nízkoprahové centrum Žluté dveře. Průvodce sociálním systémem otevřel Zlínský kraj, kde zájemci najdou informace taky o čerpání sociálních dávek. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková.
12: Lidem v obtížné životní situaci určitě pomůže centrum, které řeší sociální služby. Můžete se obrátit, pokud jste pečující o někoho, nebo pokud vy sám se ocitnete v situaci, že potřebujete pomoc a neumíte se zorientovat. Nabídce sociálních služeb, tak určitě toto centrum podpory je určenou právě pro vás.
9: Basketbalisté znají soupeře ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029. Ve skupině G budou hrát s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom los. Češi se s Belgií utkali naposledy v srpnu 2023 v Brně a prohráli 73-75. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pokračuje čtvrteční, teď už podvečer, s Kiki Střelcovou.

0: Na vašich přijímačích ladíte rádio Časrok, no a protože vaše cesty jsou obzvlášť přes prázdniny nevyzpytatelné, je možné, že byste mohli mít cestu přes nebo přinejmenším okolo Jaroměře. Tak dobře poslouchejte. Hlavně, jestli jste nažránlo jako já a nebojíte se prasáren. To, co dělají v Jaroměři v jednom tamním bistru, přátelé, zatím jako fakt jinde v republice nenajdete. Řeknu vám, o co jde za chvíli. Teď už další rokové a metalové pecky a taky nezapomeňte na dodržování pitného režimu vzhledem k teplu, které venku panuje. Takže přerušte teď činnost, kterou právě vykonáváte, chlemtněte ze sklinky rybníku nebo třeba kaluže, to je mi úplně fuk, a můžete v bohulibé činnosti pokračovat. No a tady máte Citron, jedna z těch kapel, co s náma už příští víkend oslaví 15. narozeniny Rádia Časrok.
1: Rádio Časrok. Pravé rokové rádio.

Blinded Stars na rádiu Čas Rok, no a my u písmenka D ještě za pár minut zůstaneme, protože se chystají Dream Theater. No, spoustu z vás si to namíří do východočeské Jaroměře na začátku srpna, kdy se tam bude od 5. do 8. srpna konat nejostřejší festiák Brutal Assault. Takže vám určitě, ať už při cestě tam nebo naopak zpátky, přijde vhod tip na pořádnou žranici. No a právě

0: V Jaroměři mají unikat. Bistro, ve kterém dělají gigantický kebab, přátelé, jo? Ale jako takový, jaký doslova svět, nebo přinejmenším Česko nevidělo. A tahle s odpuštěním chlívárna, si představte, váží celkem kilo a půl, slyšíte dobře? Z toho 300 gramů obsahuje maso z kebabu. No, jako aby toho bylo pořádně dost a aby to bylo vydatné, tak přidán je i smažený sýr. No, takže opravdu doslova a do písmene prasárna na posrání. A protože jde opravdu o unikát, jezdí na tenhle special kebab lidi z celé republiky. Takže prosím vás, když tak, Bistro u Dudka, Jaroměř.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Holba rok na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a

0: Živelní Maneskin na rádiu Časrok, no a nás za okamžik čekají Guns N' Roses. No, Axl Rose jako je sice velký divočák a horká hlava, co si budem, ale má zjevně dobré srdce. Se svými kumpány teďka dokázal, nebo prokázal spíš dobrodiní. Guns jsou aktuálně na severoamerickém turné a spojili se s jedním charitativním projektem, který se zabývá prevencí sebevražd. No a tohle zajímavé spojení organizace s kapelou přineslo to, že fanoušci se můžou zapojit do dobročinné kampaně a v rámci ní soutěžit o jako opravdu skvostné ceny, jako jsou VIP vstupenky na koncert Guns N' Roses a nebo i dokonce osobní setkání s kapelou. Ježiš Maria, co já bych za to dala? No a cílem této společné akce je podpořit duševní zdraví a získat nějaké ty prostředky na pomoc lidem, kteří zažívají těžké období. No a jak všichni víme, že každá bouře se přežene a zase pak je dobře. No ale zrovna dneska jsem se tady o tom s někým z vás bavila, že když se jako dějou ty sračky, tak to prostě člověk vnímá, že to je nekonečné a trvá to snad léta. Tak kdo teď děcka zrovna nějaké to těžší období prožíváte, tak hlavu vzhůru a nebojte, zase bude líp. Teď už Guns N' Roses.
1: Radio Časrok. Pravé rokové rádio.

0: Ladíte Rádio Čas Rok, no je super, jakože tady vlastně člověk ani nemusí nic říkat a vy se tak nějak jako postaráte sami o sebe. No nicméně, teďka, že jo, by se tak hodilo dát ten song na přání a aniž bych cokoliv žbletla, tak píše Luky, ahoj Kiki, jestli bych mohla pustit Five Finger Death Punch pro fajn náladu všem rockerům i tobě do studia, děkuji. Prej dneska a zítra dovolenka, tak téma sebevražd můžu na 4 dny zapomenout. Jajajajajaj, to se nám to asi někdo v práci trápí. No tak hele, prosím tě, na takové věci vůbec nemysli a za chvilku posílám muziku a užívej dovči.
1: Radio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock. Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz. Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot. Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Kde to hoří?
3: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
2: www.hphservice.cz.

0: čas rok.
1: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbaboš a tady je další díl pravidelného pokecu zvaného Backstage. Se mnou frontman kapely Gatecrasher Ondra, zdravím tě. Začátek té kariéry byla angličtina.
2: Jo.
1: Co bylo tím důvodem změnit se na češtinu?
2: Že tomu nikdo nerozumí. Nikdo tomu nerozumí a i ty, když chceš psat ty texty, píšeš to v angličtině, tak já nejsem rodilej mluvčí, takže ti za chvilku začne docházet slovní zásoba a nejseš schopný vyjádřit to, co bys do toho textu chtěl dát, a když už chceš a ten text se ti povede, tak zjistíš, že vlastně tomu nikdo nerozumí. Takže
1: proto, to byl ten hlavní důvod.
2: Protože jsme se rozhodli, že budeme hrát Česká republika, Slovensko, tak budeme hrát česky.

přátelé, čas loučení, máme těsně před 19. hodinou večerní, teď už se chystá Zbavoš z backstage a v ní frontman kapely Gatecrasher, takže to bude zajímavé povídání. No a vy, co vyrážíte na noční, tak se nezapomeňte teple přioblést, protože v noci se nám ty teploty mají hýbat pouze mezi 13 a 17 stupni. Zítra zase pařák celkem okolo 30, no ale v průběhu dne po celé republice se tak nějak jako poženou taková ta bouřková mračna. Tak si již tak přibalte deštník. Já se neloučím na moc dlouho, my se slyšíme zase zítra a to už v 10. No a já se dneska tak nějak netradičně rozloučím písničkou od Stone Sour. Nevím, jak to úplně nazvat, ale řekněme, že to je jakási náplast na bolístku a věřím, že to i bez jména doletí ke správné osůbce. Tak se opatrujte a přeju fajn večer.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbaboš a tady je další díl pravidelného pokecu zvaného Backstage. Dneska jsme opět vyrazili ven, tady je druhý díl nebo druhý den festivalu VESUV 2026. Se mnou frontman kapely Gatecrasher Ondra, zdravím tě, ahoj.
4: Čau, čau.
3: Tak, už jsme se dlouho neviděli, tak trošku proberme, já jsem se tak pátral po tetě Wikipedii a po Google, jednak historii a jednak hlavně novinky u Gatecrasher. Já začnu... Řekněme takovým z tvé strany zhodnocením. První desku máte 2003, poslední zatím je 2024. Tak zhodnoť, jak se Gatecrasher za těch 20 let posunuli, neposunuli, vyvinuli, jak to je?
4: Dlouhá doba, ten vývoj je v tomhle celkem dramatický a překotnej. To 2003, co zmiňuješ, tak bylo v podstatě z našeho pohledu takový demo. My počítáme první oficiální desku, co vyšla u vydavatelství, byla 2006. A co bylo zásadní, ta deska byla anglicky.
3: Tak.
4: My v podstatě až v roce 2012, až třetí deska vyšla celá česky. To znamená, že až od toho 2012 počítáme, že se začalo odvíjet víceméně to, co hrajeme dneska.
3: Jasně.
4: Takže předtím to, my jsme ještě v roce 2003, ještě potřeba říct, my jsme v té době stále fungovali jako Nirvana Revival.
3: Jasně.
4: A tohle jsme hráli částečně vlastně k tomu. 2006 jsme řekli, hele, budeme hrát jenom svoje písničky. Takže ten vývoj byl takovej překotnej. No a vycházelo to vlastně každý 3-4 roky jsme dělali novou desku podle toho, jak to přišlo. A nějaký směr to drží od toho roku 2012.
3: No. OK, já právě jsem se díval, že těch alb máte zatím 7, říkám to
4: jo.
3: Dobře.
4: Jo.
3: To je docela málo, mi přijde na 20 roku. Je ten důvod třeba tím, že to původně nebyla hlavní, řekněme, náplň hudební, nebo čím to bylo?
4: Nemyslím si, nám to vycházelo vždycky tak nějak po nějakých 3 letech, když něco nevíde 3 roky, tak říkáme, borci, už bychom měli něco natočit, spíš takhle to je. My netlačíme úplně na pilu na to, že bychom potřebovali vydat desku. Dneska mně přijde, že deska je sice fajn, ale že v podstatě podstatnější je vydávat singly klidně častěji, než udělat celou desku, takže tak nad tím teďka přemýšlíme, že teď jsme udělali 2 nový singly, za chvilku uděláme asi zase 2 nový singly a pak to zhmotníme do nějaké desky, protože se nám dřív stávalo, že jsme nahráli 10 písniček na desku a ve finále se naživo z toho hráli 2 a těch 8 nikdy nikdo neslyšel.
3: Jasně.
4: Takže i z tohohle důvodu se to snažíme spíš otočit do těch singlů.
3: Tak.
4: A z toho důvodu netlačíme na to, že každý rok, 2 roky by musela být nová deska, ze kterého to prostě půlku takhle vysypeš do koše.
3: Když jsi mi odpověděl na další otázku, kdy bude nová deska, tak si pojďme probrat ty singly. Říkal si, 2 jste vydali, další 2 asi budete vydávat. Důležitá věc, co v dnešní době, jak ty říkáš, nepotřebujeme až tak desku, protože neříkám, že to je přežitek, ale už to funguje jinak, ale důležité jsou obrázky. Máte v plánu v podstatě každý nový song, který vy vydáte, udělat i s obrázkama tedy klip?
4: Těžký říct, aby jsi mě nechytal za slovo, ale teďka nám vyšly 2 nový singly tohle jaro. Jeden se jmenuje Ještě jednou, druhý se jmenuje Jedeme a oba klipy mají. Takže jsme do toho šli takhle, že vyjde vlastně single, k tomu vyjde klip, pak vyšel druhý single, vyšel druhý klip. Chtěl bych na příští jaro, aby jsme měli zase další 2 nový singly a pak uvidíme, pravděpodobně jako během roku bychom chtěli i desku, ale
3: dobře.
4: Necháváme to otevřený, nemáme to teďka jako striktně zaplánovaný ani žádný bookly studio.
3: Podstatná je muzika, jak se u Gatecrasher skládá, což znamená, jsi to ty jako hlavní skladatel, jste to vy jako celá kapela, jak to je?
4: Hele, je to všelijak, historicky to bylo většinou tak, že skládal hlavně Vofík, kytarista, já s Mackem jsem na to dělal melodie, zpěvu a texty.
3: Jasně.
4: V některých případech jsem udělal já hudbu, v některých případech Macek a teďka, jak máme, čím máme těch desek víc, tak se to točí a vlastně spíš se snažíme dát dohromady nějaký nápad, který společně ukujeme. Z druhé strany, teďka vlastně nově, na té poslední desce i cover, což byla taky novinka, to jsme předtím nikdy neudělali, a teďka ta novinka Jedeme, tu jsme třeba nenapsali vůbec, my to pro nás napsal celý kámoš, včetně textu.
3: Takže je lepší, dáváš to spíš tak, že každý chvilku tahá pilku, ať je to barevnější, ten Gatecrasher, tak to myslím.
4: Ať... Je to tak, kdo má nápad, my to vždycky, tak donese nápad, posoudíme, jestli hele, chceme to hrát, nechceme to hrát, snažíme se jít po silných písničkách, už jenom kvůli tomu, že točíme hlavně ty singly, tak když vypouštím dvě písničky, tak tam nemám moc prostoru pro vatu a zkoušení. Jasně. To znamená, že my se tu vatu snažíme vystřílet už předtím a říct si, hele, tohle nám přijde dobrý, tak to pojďme natočit. Pokud je to vata, tak to tam nedáváme rovnou.

0: když skládáš tu muziku, jo, nebo eventuálně, když si vybíráš, jste perfekcionalisti, což znamená, jde mi o to, že někteří muzikanti řeknou, to je dobrý, to už si necháme, ať je to třeba syrové, být s malou chybičkou, anebo ještě se k tomu vrátím, ještě to schovám do šuplete a pak to vytáhnu, jak to je?
1: Spíš to máme takhle dlouho nachystaný a pak to štelujem a štelujem, ale nejsem přesvědčený o tom, že je to ku prospěchu věc nikdy.
0: No právě,
1: vrátit to rychle a pustit to tam je taky dobrý a občas takhle začínáme přemýšlet, když už to máme třeba smíchaný a někdo říká ještě bychom měli tohle upravit, tak se řekne, hele, kašlem na to, už to takhle necháme, prostě je to nahraný v nějakým čase, další nápady k další písnice, tohle bude ven, takže...
0: Okay, tak... Dobře, ještě se vrnu na chvilku na texty, protože říkal jsi sice, že něco ty, něco kolega, něco kámoš a podobně, když ty si vymýšlíš nějaký text, kde hledáš inspiraci?
1: Všude, v životě, v nějakých v podstatě emocích, životních situacích a pak se to snažím na tom vlastně postavit nějaký příběh. No,
0: jo, asi takhle. A máš nějaké třeba místo, jako, já teď plácnu, někdo venčí psa, jo, někdo sedí v autě, někdo se u toho musí třeba u dvojky červenýho.
1: Jasně. Ale takový místo nemám, protože mám 3 děti, takže já se snažím využít každou volnou chvíli.
0: Dobře.
1: Na to i po cestě do práce, po cestě kamkoliv, mám u sebe telefon, do toho si dávám poznámky, naspívávám si to. Když jsem byl mlád, o 20 let dřív zpátky, tak jsem jezdil třeba na Mušově na ten nejvyšší kopec na Pálavě, jak je ten hrad, Dívčí hrady, tak tam jsem vyjel na kole, tam jsem to napsal, ale dneska si takový časový luxus nemůžu dovolit.
0: Jasně, takže... jasně. Počkej, říkal jsi na Mušov, když jezdíš, tak ty jsi jezdil rybařit nebo ne?
1: Jezdil jsem tam na chalupu k sousedům a rybařit jsem tam jezdil taky.
0: Ano. Jsi rybář, jo? Tak nějaký tvůj největší úlovek?
1: Já, hele, od toho, co mám děti, už nejezdím.
0: A to já nevadí, jsem jezdil, ale i v minulosti.
1: Já nevím, toho stolobíka jsem chytl, tak ten měl 30 kilo.
0: Hezky,
1: a napřívat za horní ploutev.
0: Aha,
1: úplně po haluzi.
0: No super.
1: No, teďka si, když se dostanu jednou za rok, tak moc. Jako.
0: Hele, jsme na Besuhu, jsme na velkém festiáku. Co máš radši, takovéhle festiáky, anebo kde máte jako sice hodně lidí, ale omezený prostor, anebo radši do klubíku nějakou šňůru, kde si můžete vymýšlet, co chcete.
1: Jasný, ale já mám obecně rád festivaly, protože mám rád léto a tady ty, když je to venku, ale úplně bych to netřídil na, jestli je to velký festival, malý festival, ono každý má něco do sebe. Já jsem rád, když můžem za to léto odjet několik tady těch špičkových velkých, ať už je to třeba Vesuv, Masters of Rock, co je z tady těch dalších, Moravský Krumlov Rockcast, na Rock for People jsme byli, to je vždycky takové jako highlight, že je to super, ale pak k tomu potřebuješ jet spoustu těch malých lokálních, které mají prostě vždycky svoje kouzlo, byť je tam třeba jenom 500 lidí, ale máš tam hlavní čas a víš, že ty lidi tam přišli hlavně kvůli tobě, tak to má prostě taky něco do sebe.
0: Když bych byl strašlivě ve velikánských fandách, chtěl vás vidět, tak si vám kouknu na weby nebo na sociální sítě, kde to všechno najdu.
1: Jasně, nejlepší soupis u nás na webu gatecrasher.cz, tak tam je soupis všech koncertů. Teďka do konce léta.
0: Pojďme zpátky k tomu, co ty už jsi zmínil, což znamená, začátek té kariéry byla angličtina.
1: Jo.
0: Co bylo tím důvodem změnit češtinu na češtinu?
1: Že tomu nikdo nerozumí. Nikdo tomu nerozumí a i ty, když chceš psat ty texty, píšeš to v angličtině, tak já nejsem rodilej mluvčí, takže ti za chvilku začne docházet slovní zásoba a nejseš schopný vyjádřit to, co bys do toho textu chtěl dát, a když už seš a ten text se ti povede, tak zjistíš, že vlastně tomu nikdo nerozumí. Takže
0: proto, to byl ten hlavní důvod.
1: Protože jsme se rozhodli, že budeme hrát Česká republika, Slovensko, tak budeme hrát český.

0: Vynechal si teď aktuálně dva klipy. Které tu byly songy?
1: Ještě jednou a jedeme.
0: Ještě jednou a jedeme. Kdo dělal ty klipy? Máte nějakého rejžu, nebo jste si to vymýšleli sami?
1: Jasně. Jo? První z nich ten ještě jednou dělal kamarád Jirka Šmelík, se kterým jsme točili druhý klip. Měl to být takový jako low cost, natočíme k tomu nějaký obrázky, ale myslím, že se to celkem povedlo. A ten druhý jedeme jsme dělali s Ondrou Havlíkem z Creative Works, se kterým jsme točili, teď jsme to počítali, to je snad 10, možná 15 klipů už. Ale tohle byl nejnáročnější projekt, jaký jsme kdy dělali.
0: A je tenhle člověk pořád kreativní, nesvrhne se to k tomu, že už to je podobné?
1: Ne, každý ten klip je úplně jiný.
0: Tady
1: tohle jsme ještě nikdy nedělali, to, co jsme točili teďka. Měli jsme 6 lokací a chtěli jsme to stihnout za 24 hodin.
0: A stihli?
1: Stihli.
0: Tak to jste dobří.
1: Začali jsme v 6 ráno, skončili jsme o půlnoci.
0: To jste dobří. Hele, ta Wikipedie na mě vykoukla, že nejúspěšnější písnička, nebo vyplivla, že nejúspěšnější písnička kapely Gatecrasher jako Vlci. Souhlasíš s tím, nebo máš jiný názor?
1: Asi souhlasím, co se týká autorských písní. Jo, určitě je to poznat na koncertech, když hrajeme Vlky, tak je na to největší odezva. Na YouTube se blížíme 1 milionu zhlídnutí, což je na autorskou písničku taky super. Máme ale i Kříže, což je cover a...
0: To byla druhá otázka. Proč cover? Sám si řekl v tomhle povídání, že to bylo poprvé.
1: Jasný.
0: Takže proč jste si vůbec rozhodli, že uděláte cover? A takovej druhý podotaz, proč zrovna tenhle?
1: No, ono to nebyl žádný kalkul. Já jezdím na vodu. Každý rok na Vltavu s Deánem z Morčat na útěku. Jezdíme tam takhle už 15 let. A posledních 8 let jsme hráli večer Tři kříže na akustickou kytaru, vždycky v hospodě. A já říkám, tyhle, a kdybych to takhle transponoval, tak mě to celkem sedne na ten hlas a mohl by, a slyšel jsem tu rockovou aranž v hlavě.
0: Aha.
1: A s borcama jsem to řešil podle mě tak 5 let, než zvolili, že to budeme hrát, protože to už mělo být na předchozí desce. A oni říkají, nebudeme hrát, tyhle, to je prostě nějaký cover, nebudeme dělat covery. A ve finále, až když jsem to vzal doma v domácím studiu, jsem jim to nahrál, aby slyšeli vlastně, jak já to mám v hlavě, že to má ve finále znít, tak říkají, ale to není tak blbý.
0: Jo, a ten výsledek je jasný, protože tam je těch zhlédnutí daleko víc. Jo,
1: tam je 2,5 mega teď.
0: 2,5 mega. Fajn, pojďme na Hudební bulvár. Máš nějaký tetování?
1: Ne.
0: Vůbec? Tak ty ne. Jsi úplně... A proč ne?
1: Hele, já bych chtěl, já si asi udělám, no, čas. Mám to vymyšlený, mám to už 3 roky vymyšlený, tady to si jedem.
0: No,
1: u nás je potetovaný jenom Macek.
0: Co tam bude?
1: To tajný.
0: Tajný,
1: mám
0: dobře.
1: Mám dvě verze, ale...
0: Dobře, koukáš na televizi nebo na filmy?
1: Jasně.
0: Které je tvůj nejoblíbenější, které by si mohl vidět třeba 100krát?
1: Pán prstenů.
0: Proč?
1: Protože je to skvělý.
0: Dobře, ok.

0: Jaké jsou vlastně tvoje hudební vzory? Co ty si poslechneš?
1: Já se snažím mít co nejširší rozptyl teda, takže jo. Poslouchám kde co,
0: jo.
1: Ale úplně z těch topovek teďka si valím hodně na Youngbloodovi, aha, na Linkin Park, předtím to bylo dlouhou dobu Alter Bridge, 15 let zpátky jsem hrozně frčel na HIM,
0: jo,
1: předtím Metallica, Nirvana, takhle se to jako postupně vyvíjí. Nickelback mě hrozně moc bavil, Five Finger Death Punch, Papa Roach, jak jsem na něj byl naživo, tak to je úplně největší smršť.
0: Super, super.
1: Tak jako rozpěl širší, no.
0: Ok, existuje nějaká skladba takhle z fleku, kdyby si měl vystřelit, kterou by si nějaké kapele nejradši ukradat, považovali za svou?
1: Rebel Yell.
0: Jo? A proč tuhle?
1: Já mám rád asi 20 let a vůbec mě to nepustilo.
0: Okay.
1: A i proto vlastně tím máme před vystoupením, vždycky nám hraje tahle skladba.
0: Super.
1: Začneme hrát, protože super, to je prostě taková ta nadčasová pecka.
0: Ok. Hele, teď točíme v době, kdy probíhá mundiál. Sportuješ?
1: Snažím se, no.
0: Jo,
1: snažím
0: a jaký se. Sport?
1: Hele, běhám hodně, už asi 15 let se snažím běhat a pak se snažím udržovat nějakým jako drobným posilováním, žádný posilovný doma něco, ale ze sportu hlavně běh. No,
0: a dokončil se někdy k tomu, to někdy lidi dělávají, že když už běhám jenom tak, tak si zaběhám nějaký půlmaraton, maraton.
1: No, to já běhám, ale sám.
0: Aha, takže nějaký takový, jako že bys dostal číslo, pak medaily, to ne.
1: To bych se tam tahal s ostatníma. Já si pustím muziku, vyberu si, na co mám chuť.
0: Jasně.
1: A běžím třeba. Teďka dneska už tolik neběhám, jakože běhal jsem půlmaratony. Včera jsem běžel zrovna 13,5 kilometru, protože jsme tady kousek odsud na Chajdaloupce a můžeš běžet lesem, což je pro mě zase jako vzácný, že se i v jiném prostředí, tak jsem si to protáhl, ale většinou tak do těch 10 kilometrů dvakrát do týdne.
0: Super, OK. Zase, Google a Wikipedia na mě vystřelili, kde všude Gatecrasher hráli. Máte ještě nějaký nesplněný sen, kde byste si chtěli zahrát? Nebo už jste v podstatě byli všude?
1: Tak, Download, Vaken, Nova Rock.
0: Dobře, říkal jsi mi tady před takovými 5-10 minutami, že Česko a Slovensko.
1: Jasně, jasně.
0: Jo?
1: Hele, rád bych třeba se zase, nebyli jsme tam dlouho na Rock for People, to je taková jako mega akce, na které jsme fakt už dlouho nebyli, tak tam bych se rád ukázal, ale pekel nějak ještě.
0: Jo,
1: tady z těhle fakt jako highlightovej jsme zase rádi se dostali.
0: Okay. Dobře. Závěrečná otázka. Plány Gatecrasher do budoucna?
1: Hrát a vydržet. To já si myslím, že...
0: OK.
1: Takhle.
0: OK. Helen, máte vystoupení před sebou, takže jdi se chystat. Díky moc za pokec. Děkuji moc krát.
1: Děkuju.
0: Přátelé, my se mějte fajn. Při dalším díle Backstage se na vás budu těšit. Tohle byl můj dnešní host, zpěvák Gatecrasher Ondra. Mějte se. Čau.
1: Čau.

Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz. Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
1: Máš to vysoko, máš to daleko.
2: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
3: www.hphservice.cz.
5: Už dál nemusíš hledat.
6: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
5: Žádné kompromisy, žádné hranice.
6: Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
8: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Je

0: Čas rok.
1: Po týdnu jsem zpět a přináším novou epizodu pořadu Film Time. Pokud se nemýlím, jedná se v pořadí o 44. díl. Během uplynulého víkendu ale skončila akce, která má rozhodně větší tradici a prestiž. A to hodně a zaslouženě. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Lázeňské město přivítalo herce, tvůrce a fanoušky už po 60. Velké kulatiny, no ale bohužel se toho nemohl dožít Jiří Bartoška. Právě jemu je připisována aktuální prestiž. Funkci ředitele se dostal v roce 1994, kdy na tom festivále nebyl vůbec dobře, hlavně finančně. Po jeho smrti v roce 2025 bylo rozhodnuto, že tato funkce už zkrátka nebude nikdy obsazena. Festival ve Varech během let přivítal opravdu velká jména světového filmu. Namátkou Michael Douglas, Helen Mirren, John Travolta, Johnny Depp, Robert De Niro a to je opravdu jen malinkatý výčet. Počátkem 90. zde dorazil i mladý Leonardo DiCaprio, ale to ještě nebyl tak velká globální hvězda. Letos mohli fanoušci spatřit Dustina Hoffmana anebo Kevina Bacona, jenž dorazil i s celou rodinkou. No a pro některé lidi je festival přehlídka snobství. Ale pozor, naopak, Karlovy Vary mají pověst akce přístupné široké veřejnosti. Jen si zkuste zajet třeba do Cannes, tam poznáte, co je to snobárna. Hlavní sošku letos, tedy křišťálový globus, získal snímek Padlé ovoce. Uvidíme, kdy se dočkáme premiéry v běžných kinech, ale vlastně další filmy, které tady mám dnes v plánu, tak na ty už klidně můžete zajít. Ke všemu se dostaneme, já vám přeji krásný poslech. Film time.

0: Rádiu Čas Rock.
1: 13. července přišla smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřel Sam Neill. No a zpráva to byla o to více nešťastná, protože nedávno zveřejnil zprávu o tom, že porazil zákeřnou nemoc a je připraven vrátit se před kameru. Jestli se tedy nemoc vrátila, nebo zatím bylo něco jiného, tak to se v tuto chvíli neví, ale upřímně na tom už moc nesejde. Filmový svět přišel o výtečného herce. Co vlastně dělalo Sama Neilla tak výjimečným? Jeho všestrannost. Neměl problém zahrát jakoukoliv roli v libovolném žánru. Jedna z jeho prvních průlomových rolí byla ve třetím pokračování hororu Omen. Celkově se v hororech nestratil. Za sebe můžu určitě doporučit film Horizont událostí. I tady ukazuje, jak skvěle dokázal přepnout herecké polohy. Ale jeho nejslavnější rolí zřejmě bude navždy Alan Grant z Jurského parku. Pro některé diváky mimochodem o dost větší frajer než třeba Indiana Jones. Mimochodem, do této role se vrátil ještě dvakrát. A nechybělo mnoho, mohl hrát i jinou ikonickou postavu. Ve druhé polovině 80. let se zúčastnil konkurzu na Jamese Bonda. Sam Neill byl také aktivista v boji o záchranu přírody. V oblasti humanitních věd obdržel v roce 2002 i čestný doktorát, a to zdaleka nebylo jediné ocenění. V Hollywoodu i mezi filmovými fanoušky byl velmi oblíben, no a zůstalo po něm opravdu mnoho velkých i malých rolí. Takže si klidně na jeho počest dnes večer pusťte nějaký film.
0: Film Time. Film Time na rádiu Čas.

0: Čas rok.
1: Jsou filmy, na které se čeká i několik měsíců, což bude mimochodem dnes jeden případ. Ale někdy se stane, že je v kinech film, který tak nějak prošumí. To je tak trošku případ aktuálně hrané verze Odvážné Vajany. Je k vidění od minulého týdne, ale že by se o ní nějak dvakrát mluvilo, tak to se říct nedá.
2: Maui, polobůh větru a moře.
3: Hrdina mužů. No správně je to Maui, měňavec, polobůh, větru a moře. Hrdina mužů. A žen. Žen také, mužů a žen.
2: Děkuju.
3: K službám.
1: No co se týče tržeb za první víkend, nic moc. Upřímně je to celkem propadák a studio tohle asi nečekalo. A tady nastává klíčová otázka. Je o podobné adaptace zájem? Už jsme ten přístup viděli v minulosti. Tvůrci vezmou úspěšný animák a předělají ho do hrané verze 1:1. Včetně stejných scén i dialogů. No a podle mě tento boj prostě nelze vyhrát. Když něco změníte, budou totiž remcat fanoušci originálu a když se vydáte lehce jinou cestou, ti stejní budou namítat, že něco měníte. No a pak si vyberte. Navíc co se týče nasazení tohoto filmu do kin, nebyl to úplně dobře zvolený termín, protože aktuálně v kinech řádí Toy Story, už po páté, a taky mimo ní. Takže jak říkám, těžký boj. Co se tedy týče kvality zpracování, tady se chválí jak vizuál, tak herecké obsazení. Takže vlastně svým způsobem jako letní rodina podívaná, proč ne?

0: Rádio Čas Rock.
1: Následující film má své specifické publikum a asi nebude pro každého. V pořadí šestý snímek s názvem Evil Dead. U nás pro některé známý jako Lesní duch, po případě Smrtelné zlo. Všechno to začalo v roce 1981, když tehdy neznámý Sam Raimi natočil geniální mix duchařiny a komedie. Neměl na to moc peněz, což ale dokázal vynahradit talentem a improvizací. O 6 let později jsme se dočkali pokračování lomeno remakeu a v roce 1993 všechno zakončil Armádou temnot. Raimiho kariéra se pak vydala směrem velký Hollywood a značka Evil Dead usnula, a to na dlouhých 30 let. No a jelikož se staré horory remakeují, v roce 2013 jsme se dočkali i tady. Jenže k látce se dostal Šikula Fate Alvarez a zvládl to s grácí. Po následujícím seriálu Ash vs. Evil Dead přišel před 3 lety další film s podtitulem Probuzení. No a nyní je tady další Smrtelné zlo v plamenech, tedy abych ctil originál, Evil Dead Burn.
2: My grandfather believed the devil would return if anyone read from the Book of the Dead.
3: Quinda. The whole family can be reunited.
1: Údajně se jedná o nejbrutálnější film z celé série, což se tak nějak říká vždycky. Ale režíruje Sebastian Vaníček, který se velmi dobře uvedl hororem Havěť. Takže podle všeho nám tady roste další talent hororového žánru. Na nové Evil Dead si můžete aktuálně zajít do kina.
0: Film Time. Na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: No a na závěr premiéra, na kterou se čeká dlouho, vlastně celý rok od oznámení. Už v té době se dokonce prodávaly lístky na film Odyssea. Něco podobného já nepamatuju. No a režisér Christopher Nolan si na sebe možná upletl velký bič. Každý jeho nový počin je totiž vyhlížen s obrovským očekáváním. Mnoho lidí chce zase něco revolučního. Podobně na tom kdysi byl třeba i Steven Spielberg. Ale já si tak říkám, nebude jenom stačit přece dobrý film?
2: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
4: Co by udělal, kdyby našel ve svém domě všechny ty nápadníky?
3: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš, jak nějaký levoboček.
1: Odysea svým způsobem navazuje na Troju. Odysseus byl podle básníka Homéra ten, kdo vymyslel nápad s trojským koněm. Po dobití Troje nechtěl nic jiného, než se jen vrátit domů za svou ženou a synem. Jenže svými činy rozhněval bohy, kteří mu cestu komplikují, a ta se nakonec protáhla až na celých 10 let. Uvidíme, co všechno si do filmu Nolan přichystal. Určitě by to měl být legendární kyklop, jenž by měl být udělán hezky trikově klasicky, protože Nolanova averze vůči počítačovým trikům a zelenému pozadí je známá. V titulní roli hraje Matt Damon, ale hvězdných jmen tady najdeme opravdu spoustu. Kdo by se na takovém filmu nechtěl podílet? Že ano. Jeden z nejočekávanějších filmů roku Odyssea startuje v kinech, takže určitě zajděte. No a já se na vás budu těšit i příští týden u dalšího Filmtimeu.
0: Filmtime na rádiu Čas.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát rádiu čas rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

pravou rockovou muzikou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Hercules Bivoy 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65 palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na moje hru.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Ahoj rokeři a rokerky, všechny vás taky dneska při úterním podvečeru zdravím. Samozřejmě za předpokladu, že sledujete či posloucháte premiéru pořadu Metalmania. Hudební rozsah, myslím, co se týká poslechu muziky, se snažím mít pokud možno co nejširší a tak zabrouzdám čas od času i do končin, kde byste nečekali metalovou či rockovou kapelu. Japonsko, trh, kde po téhle muzice je hlad, a důkazem je řada speciálních edicí vydávaných různými interprety právě pro japonský trh. Ovšem, i oni mají svoje želízko v ohni a to už dost dlouho. Jsou to Loudness. Já budu teď citovat weby. Loudness je japonská heavy metalová kapela, kterou v roce 1981 založil kytarista Akira Takasaki a bubeník Munetaka Higuchi. Byli prvním japonským metalovým počinem podepsaným s velkým labelem ve Spojených státech. Během své největší slávy se dostali do Billboard Top 100 a toto byla citace z webu o kapele, o které to dneska bude. Teď další klip.

Sledujete pořád Metalmania, dneska japonští Loudness. Ti začali svoji hudební kariéru psát v roce 1980. Taky první deska, ta jim vyšla mimochodem v japonštině. Pak už skočili na jazyk anglický. No a hned na začátku se ukázali jako velmi úspěšní, především díky své pódiové show. Amerika nenechala tyhle Japonce dlouho čekat, přišlo turné, taky smlouva s americkým labelem. První desky v Americe produkoval Max Norman. Alba budovali, navíc, když se kapely v téhle době chytl manažer Twisted Sister, tak to celé fungovalo a kapela šlapala po celém světě. A desky jako Soldier of Fortune nebo Hurricane Eyes nabízí pomezí heavy metalu a hard rocku v té klasické podobě. Ovšem, doma fanoušky ztráceli, základna se zmenšovala, no a 90. léta, tak ty jsou ve znamení problému právě v kapele Loudness. O tom až za chvilku. Teď další muzikál.

Dnešní Metalmania, ať už na rádiu Čas Rock nebo na televizi Rebel, se přehoupla do své druhé poloviny. Dneska jsem pro vás pochystal japonské loudness, jak jsem říkal. Devadesátky to byly problémy, odchody a pokus míchat starý zvuk. Toto se táhlo až do roku 2001, kdy Akira Takasaki vyslovil přání potkat se s původní sestavou kapely loudness 80. let. To se mu povedlo a kapela začala být aktivní znovu. Samozřejmě, sestava se pak měnila, protože někteří muzikanti bohužel už opustili pozemský svět, ale loudness šlapali a šlapou dál. Rok 2001, Pandemonium, o rok později další deska Biosphere, 2004, Racing a Breaking the Taboo, 2006. Toto je jenom malý výčet dalších alb, které vyšly po přechodu milénia. Dáme si další muziku.

Tak rokeři, dneska si v rámci Metalmanie dáváme ten správný japonský heavy metal mixnutý s hard rockem. Legendy, které na hudebním trhu fungují od roku 1980. Japonští Loudness. Další muzika je za náma a jak jsem říkal, jsou velmi aktivní v podstatě do dnešní doby. On ten závěr té diskografie se pohybuje někde okolo roku 2012 až 2018. 2012 vyšlo album s tímhle názvem, o dva roky později The Sun Will Rise Again a v roce 2018 Rise to Glory. No a abychom tedy doplnili tady tuhle strašně příjemně poslouchatelnou muziku, přihazuju ještě jeden klip a přihazuju přání typu z vaší strany, napište mi, co byste chtěli vidět, případně slyšet, ať už na televizi Rebel nebo na rádiu Čas Rock. Ideální stav použít k tomu sociální sítě. Já jsem David Zbavitel, přeju dobrý poslech, ostrý zvuk a za týden v další Metalmanii. Mějte se.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.